Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Taking me up.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětem v základních a středních školách nezačíná nový školní rok. Do prvních tříd podle odhadů ministerstva poprvé usedne asi 115 tisíc dětí. Na základních školách bude celkem přes 1 000 000 žáků, jejich počet ale meziročně mírně klesne. Naopak na středních školách a konzervatořích má studentů přibýt. Africké Kongo čelí největší epidemii eboly ve své historii. Počet potvrzených případů překročil 6 tisíc a téměř 3 tisíc lidí zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává epidemie mimo kontrolu. Situaci komplikuje i to, že proti současné variantě viru zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. České volejbalistky na mistrovství Evropy do čtvrtfinále nepostoupily. V osmifinále před domácím publikem v Brně podlehly Švédsku 0-3 na sety. Český tým tak nezopakuje 8. místo z předchozího evropského šampionátu. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Ústí nad Labem rozšířilo seznam míst, kde mohou venkovní akce trvat do půlnoci. Podle nově aktualizované vyhlášky může být na vybraných místech noční klid při těchto akcích zkrácen tak, aby mohl program pokračovat do půlnoci. Pro rok 2027 město rozšířilo okruh míst, kde o výjimku lze žádat. Nově to je třeba letní kino. Žádosti mohou pořadatelé podávat do 30. listopadu, a to pro akce konané od 15. dubna do 15. října. Na severu Čech bude dnes přechodně polojasno, místy až skoro jasno, běbne ale více oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastů.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A to není jediná věc, která dneska začíná. Začíná škola 1. září 2026 a krásné ráno vám přeje Michal, Jasmin a David. Čau lidi.
2: Ahoj, vykročte správnou nohou.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Přemýšlím, jakou nohou jsem vykročil, člověče. Já si myslím, že levou, já na to mám štěstí. Nicméně, já jsem ráno teďka po cestě do rádia potkal u nějaký hospody, jak sedí na předzahrádce třeba 10 tak 13 letých lidí a říkám si, tak oni nečekají, se bude škola. Oni čekají, přijde hospodské a jdem tam střelí na stůl. Tak pojďme hrát Charlie XCX, hezké ráno. Hit

0: 6 hodin 5 minut. Tímhle jsme odstartovali úterní snídaní šampionu na Hit Radio. Krásné ráno. No jo, dneska uslyšíte asi od všech, ze všech směrů, že je 1. září a že děti se vrací zpátky do školních lavic a možná třeba vaše dítě jde právě dneska do školy úplně poprvé. Tak mě zajímalo, jestli si pamatujete vy váš první školní den. Co vy dva?
1: Já ještě dodám jedno zajímavé číslo, které zaznělo ve zprávách. Poprvé dneska už sedne v lavicích zhruba 115 tisíc prvňáčků.
0: No to mi přišlo strašně moc, a takže porodnost klesá, to je hodně lidí.
1: Je to dost?
0: Představ si, že by těch 115 tisíc lidí přišlo třeba na nějaký mejdan společný.
1: Nebo koncert.
0: Nebo na koncert, takže možná by se mohla zahajovat příští školní rok třeba na Letný.
2: Ale zpátky k tvojí otázce. Já si pamatuju, jak si sedám do zadní lavice a máma je ve dveřích třídy a ukazuje na mě posunkama, ať si nesedám dozadu, ale ať jdu dopředu, ať dobře vidím a slyším, a úplně mě jako vyhnala. A takže tohle si pamatuju a pak takový ty kornouty s těma bombónama, to jsem měla taky. A nic víc.
0: Já jsem se trošku bál, že připomeneš tohle, protože to je pro mě dost bolavý místo, Jasmin. Já si totiž pamatuju, že jsem kornout neměl a všichni ostatní ho měli.
1: Jsem ho taky měl.
0: Ty jsi ho měl, jo.
1: Ale to je jedna z mála věcí, kterou si pamatuju, jinak ten den mám docela v mlze.
2: Taky no.
0: Si pamatuju cestu do školy vlastně, my jsme šli pěšky, nebylo to úplně blízko, takže tu procházku si pamatuju. No, to mě bavilo, ta cesta, to jsem byl takový nadšený, zpátky se šlo hůř teda.
1: Tam mě potom příští rok a další.
0: Přesně. No tak začíná minuta šampionu za malou chvíli, tak by nás zajímalo, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne vy.
2: Celkově po vás chceme věci tři, napište nám, kdo jste, odkud jste a ta jedna věc, kterou si pamatujete.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat SMS-kou a nebo přes WhatsApp, my k vám posíláme další muziku. Tohle je Cyril Stamlinen. Hezké ráno.

0: Hit Radio, 10 minut po 6. Cyril s Tamlinem. Hezké ráno. Tak jaká je ta...
1: To je Cyril, ne?
0: To je to Cyril, no já jsem... Já jsem taky říkal, že jsem řekl blbě.
1: Zpívá to s Metodějem.
0: Jsi možná měl vrátit do té první třídy, asi co? Ptali jsme se vás, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne. O tom je Minuta šampionů, která startuje teď.
2: Lucka Plzeň brečela, když mamka odešla.
0: Andrea Praha, červená aktovka a byl rok 1977.
2: David Rokycany seděl v zadní lavici s kamarádem Filipem.
0: Jana Bruntálsko má v paměti, že všichni prvňáci dostávali Astry jako auta.
2: Verča České Budějovice nesnášela copánky, které jí udělala mamka.
0: Nikola Praha nechtěla sundat novou aktovku z Barbie.
2: Tomáš Brno sedí vedle kluka, se kterým se kamarádí dodnes.
0: Jana Praha byla zklamaná, že se první den neučili.
2: Eva z Bechyně dostali prej, jo, dostali prej na štvali, páč si přijde strašně stará, jelikož si z prvního školního dne vůbec nic nepamatuje.
0: Aha, a taky tady ještě přišla zpráva od Jarmily. Ahoj, s Kornoutu si nic nedělejte. Za nás ho neměl nikdo, viděla jsem ho jen ve filmu Lucie postrach ulice a říkali jsme si, proč si to jako nese do školy. No tak ať si nesete do školy cokoliv, tak ať se vám tam dneska líbí. Tohle jsou Coldplay, hezké ráno.

0: je Dua Lipa, Houdini a tohle je úterní hit rádio snídaně šampionů. Krásné ráno, 6 hodin 19 minut. Michal, jsme na David, to jsme my tři.
1: Pokud vám přijde, že natankovat za 2000 korun už je docela pálka, tak pozor, je tady řidič z Vysočiny, který zvládl tankování za 200 tisíc.
0: Tak to zlil mimo nádrž, ne? To se nevejde nějak, teda si myslím.
1: No, nepotřeboval k tomu ani kamion, nic, prostě natankoval, sednul do auta, nastartoval, odjel. Drobný problémek jenom ta hadice byla pořád v nádrži, takže on ji vzal s sebou, totálně zdemoloval ten výdejní stojan a škoda kolem 200 tisíc korun.
0: Počkej, ale tak jestli to můžu říct za sebe, tohle je moje noční můra, že vždycky, když odjíždím od stojanu po natankování, po zaplacení a i když vím, že jsem tu pistoli vytáhl logicky, tak když se rozjíždím, tak se bojím, že se mi to stane. Nemáte to taky tak?
2: Tak podle mě se to může stát jenom pokud to zacvakneš tu pistoli, že ti to jede samo, že jakoby nedržíš, protože jinak si vůbec nedodu představit, že bych to jako domáčknul a nechal tam, to nedá vůbec smysl.
1: Já hlavně, no.
0: No, počkej, tak ono se mu to asi natankovalo, nechal to tam, ono to se to vycvaklo, on se rozjel a jak to urval, tak tam ten benzín asi prostě tekne všude kolem. Asi.
1: Já nechápu, že auto tě v dnešní době upozorní na všechno. Jseš unavený, jo, jedeš přes čáru, cokoliv, ale tohle se ti prostě stane.
0: Tak vlastně, tak vy máte auto na elektriku, že jo? Vám se to nestane.
1: Nám ne.
0: Vy byste vytrhli...
1: A taky jo, taky můžeš jako...
0: Ze zásuvky. No, ale pak ti nepřijde faktura na tolik, že jo? Když tam neteče ten prout, ne?
1: No dávejte si pozor, prosím vás.
0: Budeme rádi, když i dál budete trávit úterní ráno s náma. Khaled Selavý, taky Eva Farná, vzpomeneš si. No a pro vás, řidiče, kdo třeba plánujete natankovat dneska, další aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kelyrestaurace.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Děčínsku ve Varnsdorfu. Nově se pracuje v Nádražní ulici, která je neprůjezdná. A opatrně taky v Liberci, kde je nově zavřená Sokolovská ulice. Jezdí se proto okolními.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Kimiraj, krásné ráno, zítra rádia v 6.32 skoro. S vámi Michal Jasmin David a já David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Francie zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu. Od září se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur, tedy přes 480 korun za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy. Dětem dnes po 2 měsících končí prázdniny a začíná nový školní rok. Do lavic poprvé usedne zhruba 115 tisíc prvňáků. Na základní školy bude dál chodit přes 1 000 000 dětí. Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca. Americká porota uznala vinným bývalého vůdce gangu, který podle obžaloby vraždu naplánoval a poskytl zbraně. Hrozí mu doživotní vězení.
0: To už bude asi docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnému?
2: No asi dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
0: Tak kdybyste si ho chtěli připomenout, tak jenom, tak tohle je Elton John zrovna.
3: Ale s Tupacem.
0: A počkej, já tam pustil teda ukázku a on tam zpívá jenom Elton. Ale hele, když chviličku dáme, jsme v rádiu, času dost, jo, hele. A Tupacu, pojď, jdeme na to, oh.
2: Klasický americký 90-kový rap.
0: Jeden z nejúspěšnějších rapperů v historii. No tak pojďme si dát něco standardnějšího. Pojďme si dát Bitch. Cukr a Bitch. Meredith Brooks, hezké ráno.

0: 6.40. Krásné ráno z Hitrády a posloucháte úterní snídaní šampionů. Dneska je 1. září a podle kalendáře je start meteorologického podzimu, i když El Niño si o tom myslí něco jiného teda.
1: 10krát jsme ti řekli, že to je El Niño.
0: El Niño.
1: Já
0: co jsem řekl, Niño?
2: Niño, jo.
1: No to jedno.
0: A to je takhle, myslím si, že všichni vědí, o co jde. Jo. Ale zase mají snad brzo dorazit tropy, jsem včera čet, hlavně na jih Evropy, ale má to líznout, byla tam exemplárně vypsaná i Česká republika.
1: Teda, ano, jih Česka v pátek až 30 stupňů.
0: To je září. No ale teďka vlastně začíná takový to období, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš.
2: To jo, no.
0: A protože co si vzít na sebe? Jako ráno se opravdu nabalíš, protože už není úplně jako
2: ráno
0: teplo.
2: Už je jako opravdu zima. Mě dneska zima zbudila dřív než budík, takže souhlasím, no.
0: Ale jestli teda dorazí řekni to dobře.
1: El Niño.
0: El Niño, tak myslím, že jsem v suchu. Za chvíli další hity, Kamrat, taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Radio.

0: Hezčí dopravní servis Bára Purkartová. Dneškem začíná nový školní rok a tak opatrně v blízkosti škol a mateřinek. Na silnicích se čeká zvýšený provoz, na který dohlédne i policie. Tak hlavně zavčasu sundejte nohu z plynu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Jaký je to pocit, že dneska vysíláte děti do školy? Asi parádní, co? Global DJs na Hit Rádiu v 6.51, krásné ránko.
1: Dneska slaví třicetiny jeden z největších českých symbolů a není to žádný zpěvák, není to žádný sportovec ani herec, je to Škoda Octavia.
0: Ikona českých silnic, takže Oktávečka slaví 30 let.
1: Ano.
0: Myslím si, že každý z nás někdy v Oktávii seděl, nebo jí řídil, nebo jí dokonce vlastní, protože těch Oktávek jezdí teda v Česku spoustu.
2: No zajímavý na autech je, že na rozdíl od lidí, oni vlastně stárnou a zkrášlujou se, že jo? My jsme vlastně furt ten stejný model, akorát máme vrásky, zatímco ta auta jsou pořád obnovovaná a stále modernější a modernější.
0: To je vlastně pravda. A kdo si vzpomenete, kdo jste měl jedničkovou Oktávku 1.9 TDI, ale a teďka ty majitelé už kybou hlavou a nesmrtelný auto, co? Nesmrtelný, ale když jste jeli s tím v klidu po dálnici, tak to dokonce umělo to palivo i vyrábět prostě, jo? Ty jsi dojel, ty jsi dal nádrž prostě na nádrž do Chorvatska a zpátky a ještě ti prostě zbylo, jo?
2: Ještě jsi mohl odčerpat.
0: Ještě, ale ty jsi to musel vylejvat, prostě s tím už tam nevešlo, že jo? Ale taky to bylo vlastně nejlepší terénní auto, nebo pořád to je nejlepší terénní auto, protože firmní Octavie je nejlepší terénní auto. No tak vy, kdo v Oktávce právě teď sedíte, tak můžete být pyšný, takže dneska 30 let, 30 let, to je neskutečný. Tak pojďme na další hity, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a pokud v té jedničkové Oktávce máte rádio, tak si to pořádně vosolte, tak krásné ráno z Hit Rádia v 6.53.

0: Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. O letošních prázdninách zemřelo při dopravních nehodách v Česku 99 lidí. Jde o nejvyšší počet obětí od léta 2021. Nejtragičtějším měsícem letošního roku byl srpen, kdy na silnicích zemřelo 57 lidí. Od začátku roku si potom dopravní nehody vyžádali celkem 277 obětí. Největším zdrojem stresu českých dětí je podle nového průzkumu školní prostředí. Škola a školní povinnosti představují významnou zátěž pro zhruba 6 z 10 dětí. Nejčastěji je trápí vztahy se spolužáky a učiteli, povinnosti nebo tlak na výkon. Téměř 2/3 dětí navíc nevědí, kam se v případě psychických potíží obrátit pro pomoc. Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok je podle analytiků překvapivě vysoký. Dosáhnout má zhruba 390 miliard korun a byl by druhý největší v historii Česka. Rychlejší zadlužování státu může podle ekonomů přispět k růstu úrokových sazeb. Domácnostem by se tak mohly prodražit například hypotéky a další úvěry. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Do Lovosic se vrací Kroužkofest, tedy přehlídka sportovních oddílů, zájmových kroužků i dalších organizací, které ve městě zajišťují volnočasové aktivity pro děti. Oblíbený Kroužkofest se dnes dočká dalšího pokračování. Park se znovu promění v centrum sportu, hudby a zábavy. Cílem akce je představit dětem i rodičům pestrou nabídku volnočasových aktivit, které město i okolí nabízejí. Je to dnes od 10 hodin v sadu pionýrů, vstup je zdarma. Na Ústecku bude dnes přechodně polojasno, místy až skoro jasno, během dne bude více oblačnosti a teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: My vám přejeme hezké ráno.
6: Krásný úterní ráno.
7: Snídaní šampionů.
5: 1. září 2026, s vámi my tři, Michal, Jasmin a David.
6: Ahoj.
8: Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Děti už pomalu asi balíte, možná už jste na cestě, tak zvládněte cestu. No a my vám posíláme další hity. Co vás zabaví v této hodině? Činasky, taky Rehab. Hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Rehab in my head na Hit Radio.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Chtěli byste si vydělat peníze jenom otevřením dveří? Tak u nás tady na Hit Rádiu to jde.

0: už brzo za vámi vyrazíme a celkem rozdáme 100 000 korun.
1: Vy se jenom musíte zaregistrovat na webu Hitradia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7:10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru. A jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna a otevřete.
0: No tak nám zamávejte, pozdravte nás a výhra je vaše, takhle jednoduchý to je. Tak kdo pak to zvoní, to zjistíte na Hitradiu už od příštího pondělí až do konce září každé ráno. Tak držíme palce, no a my vám posíláme další hity. Tohle jsou Rasmus in the Shadows na Hitradiu. Hezké ráno.

0: Ladíte úterní Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno a dneska je potřeba být na silnicích velice opatrný, protože ano, první školní den a samozřejmě spoustu policejních hlídek v terénu.
1: Tak policajti mají taky teďka 2 měsíce prázdniny a vracejí se jako do práce, jo?
0: No, to takhle, myslím si, že ten, koho chytli během prázdnin třeba za rychlou jízdu, tak asi nesouhlasí, že měli prázdniny, že se někdy vyskytli. No ale já nevím, vzpomínáte na to, když jste třeba šli první den do školy, když jste potkávali právě pány policajty na přechodech, já zdravil úplně všechny.
2: Je fakt, že na těch přechodech byli a vždycky nás jako pouštěli a stopovali ty auta, ať nás nechají přejít přes ten přechod. A bylo to vlastně hezký, já jsem měla ráda tyhle ty policajty.
0: To já taky, já jsem je zdravil ještě rád. Dneska, když tě pozdraví policajt, tak to většinou stojí třeba tak kolik? Tak 5 kilo, jo? 5 kilo až litr, možná někdy i víc. Tak bacha na cestách, bacha na ty naše ratolesti, ať všechno dobře dopadne. U nás za chvíli na Hit Radio další hity, Eskitmem, Metr Žim a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
11: Když život prudce zastaví...
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě vyjeli záchranné složky na Semilsku v Turnově. Opatrní teď buďte v Sobotecké ulici na kruhovém objezdu, kde se srazilo osobní auto s motorkářem.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Huntrix Golden v éteru Hit Rádia. Na cestě do práce, už i do školy pro někoho. A David pro nás takhle o 7:30 má...
1: Ranní update.
2: Tom Hardy překvapil fanoušky a vydal své první rapové album. Herec známý jako Bay nebo Venom na něm vystupuje pod přezdívkou Frankie Pulitzer. Rapu se přitom věnoval už jako teenager. 14-letá dívka z Klatovska strávila místo školy 9 měsíců v Egyptě. Zameškala kvůli tomu téměř 900 vyučovacích hodin a její matka teď čelí obvinění z ohrožení výchovy mládeže. Žena tvrdí, že se nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním komplikacím. Kabát se připravuje na své největší turné v historii. Kapela už zkouší program, se kterým vyrazí na stadiony a velká koncertní místa. Fanouškům slibuje velkolepou show a průřez největšími hity své kariéry.
0: Kabátice je takový guilty pleasure mezi mladýma lidma, že já když řeknu, že je mám ráda, tak se tvářej všelijak, ale já na nich vyrostla
2: všichni
0: třeba.
2: Všichni se tvářej, ale všichni to poslouchají. Nejvtipnější je, když se potom k těm textům vracíš, třeba po 15 letech a říkáš si, jo, takhle vlastně mi to mysleli.
0: Tak možná je čas si právě dneska kabáty pustit a objevit ten správný význam toho textu. Za chvíli je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme startovní pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod v roce 2026 nebo 2027. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a to právě teďka. Teď už Dan Barta, On My Head na Hit Radio.

0: Dan Barta, On My Head v éteru Hit Rádia a na někoho z vás tady pořád čeká ta výhra. Rychlá pětka. Je tu rychlá pětka z Urban Challenge, my pro vás máme startovný pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakoukoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027. Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet ten noční závod nebo tu klasiku přes den a vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. Tak my už máme na drátě Barču. Baru, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty, jak seš na tom se sportem obecně?
1: No, nic moc.
0: Nic moc, OK. Takže bereš to spíš jako takovou opravdu challenge i pro sebe.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak jo, tak držím ti palce, zkusíme to.
1: Jasné.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Ve který zemi leží Barcelona?
1: Ve Španělsku?
0: Je to tak.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký měsíc je před prosincem?
1: Listopad.
0: Je to on, čo?
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak severu?
1: Jich.
0: Čtvrtá otázka. Jakou měnou se platí v Německu?
1: Euro.
0: Ano, a poslední otázka. Jak se jmenuje místnost, ve které se obvykle vaří?
1: Kuchyň.
0: Je to tvoje, Baru.
1: Super, úplně jsem něco vyhrála.
0: Je to poprvé dneska, je to premiéra.
1: Je to po dlouhé době nějaká soutěž, na co jsem vyhrála.
0: Super, no tak moc gratuluju. Ty víš, koho by si vzala sebou, protože vlastně jste 4. Ty lístky máte 4 teďka vyhraný, tak kdo to bude? Už nad tím přemýšlíš?
1: Nejspíš můj chlap a ještě se grázím chlapem.
0: No tak jo, tak taková párová terapie.
1: Jasné.
0: Tak jo, tak moc gratuluju, měj se krásně, vydrž mi na drátě a užijte si závod.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Dáváte si úterní hit rádio, tohle je snídaní šampionů a One Direction, krásné ráno.
1: Zeptám se vás dneska takhle ze začátku, jste šťastný?
0: Jako s čím? Záleží s čím?
1: Ne, tak obecně, jako řekli obecně. Byste na první dobrou, jsem šťastný člověk.
0: No to si, asi jo.
2: Já se zeptám manželky.
0: David musí být šťastný vlastně, taky mi to napadlo. A proč se ptáš? Takhle, ty jsi šťastná?
1: Já jsem šťastná. Jestli vy ne, tak možná nemusíte měnit práci, partnera nebo odjíždět někam na Bali, hledat sebe sama, ale možná si jen musíte nařídit budík o hodinu dřív, protože právě ranní vstávání má být podle expertů jeden z receptů na největší spokojenost. A tak si říkám, že my a vy, kdo nás ladíte takhle brzo, bychom měli být opravdoví experti.
0: Takže ranní budík je recept na to být šťastný, jo?
1: Pro je to lepší, než ponocovat, no.
0: No, já si myslím, že lepší je se vyspinkat bez budíku, když se probudíš jako sama od sebe, jako přírodně teda, jo?
2: Taky bývám o víkendu šťastnější, že jo? Vystávám pozdě.
0: Jo, že neposlouchají šéfové teď, no.
1: No tak hele, návod na to máte, na to štěstí. Jak s tím naložíte, to už je na vás.
0: Dobře, takže my musíme být teďka podle toho, co jsem řekla, šťastný. No tak pokud šťastný třeba nejste takhle po ránu, tak za chvíli vám to spraví muzika Imagine Dragons, taky Offenbach a Norma Jean Martin a přihodíme i aktuální dopravu. Tak hezké, šťastné úterní ránko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Autobus s defektem vás teď může zdržet na dálnici D8. Stojí na kilometru 92 ve směru na Německo. A pozor taky na kilometru 5 směr Německo, kde je odstavená dodávka.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů, taky Imagine Dragons. Už za několik málo okamžiků zazvoní u někoho z vás, nebo pro někoho z vás možná úplně poprvé, to se bavíme o vás, milí prvňáčci, no a pro vás starší, no škola, no, je to tady. Je to tady, ale takhle, máme pro vás super zprávu, ať nejsme poslové těch jako špatných, a to, že už se jenom 304krát vyspíte a jsou tady další letní prázdniny.
1: Hlavně teda do té doby vás čeká ale celkem dost záchytných bodů, jo, protože první volno je už za 4 týdny, 28. září je svatý Václav.
0: Počkej, to je pondělí vlastně, takže to máme volno i my dospěláci. To tady nebudem.
1: Potom podzimní prázdniny, letos ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. října, takže to máte krásných 5 dní volna.
0: Jasně.
1: Vánoční prázdniny, že jo, pololetní, velikonoční, pak už je 30. červen a konec školního roku.
0: A jsou tady další prázdniny. Ale když tady koukám, kolik to volna toho bude mít, tak ale buďte v klidu, vy tam vlastně ani prakticky chodit nebudete. Hezký ranko.

Music is my best.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Prázdniny, končí škola, volá zlídlo, výbava z brusu, nová tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky,
3: flašky, kufříky vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně hlásit, že pokračují ve studiu. Od letošního roku tuto povinnost převzali střední a vysoké školy. Pojišťovny ale doporučují studentům ověřit, že je škola skutečně nahlásila. Jiná pravidla nadále platí například pro studium v zahraničí. Ruský prezident Vladimír Putin se podle zdrojů blízkých Kremlu obává o svou bezpečnost v případě neúspěchu ve válce na Ukrajině. Za svůj minimální cíl má považovat ovládnutí celého Donbasu a v minulosti měl údajně prohlásit, že jinak ho oběsí. Podle zahraničních médií se proto během léta rozhodl konflikt dál eskalovat. Září by mělo v Česku přinést převážně nadprůměrně teplé počasí. Nejteplejší bude zřejmě hned první týden, v pátek může být na jihu až 30 stupňů. O víkendu se potom po přechodu studené fronty mírně ochladí. Celý měsíc má být spíš sucho, srážky budou průměrné nebo podprůměrné. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Ústí nad Labem rozšířilo seznam míst, kde mohou venkovní akce trvat do půlnoci. Podle nově aktualizované vyhlášky může být na vybraných místech noční klid při těchto akcích zkrácen tak, aby mohl program pokračovat do půlnoci. Pro rok 2027 město rozšířilo okruh míst, kde o výjimku lze žádat. Nově to je třeba letní kino. Žádosti mohou podatelé podávat do 30. listopadu, a to pro akce konané od 15. dubna do 15. října. Na severu Čech bude dnes přechodně polojasno, místy až skoro jasno, běbne ale více oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Krásné ráno.
11: Krásný první září.
15: Snídaně šampionů.
14: Teda my vám musíme zatleskat, protože je chvíli po osmí, vy jste to zvládli, hele, děti vypakovaný z baráku, děti ve škole, vy v práci a jsme tady společně, tak to můžeme trošku rozjet, ne, trošku přivostřit.
11: Jo.
14: No tak přivostříme aspoň muzikou. Co vás zabaví teď na start další hodiny, to jsou parádní hity Walk the Moon, Shut Up and Dance. Krásné ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: FM.
1: Ladíte úterní hitrádio, tohle jsou Jeleni, chvíli po osmé, krásné ránko.
2: Máme tady důležitou zprávu pro všechny maminky, protože dneska máte oficiálně povoleno se na všechno vykašlat, jo. A neříkám to já, říká to svátek v kalendáři, protože dneska je oficiálně den líných matek a jeho smysl je úplně jednoduchý, připomenout vám, že se svět nezboří, když prostě nic neuděláte dneska, no.
1: Já tomu nerozumím, prostě každá blbost má svůj svátek, co?
3: Existuje vůbec něco jako líná matka?
1: To si myslím, že ne, že to je, je to oxymoron, abychom řekli tady.
3: Já jsem o tom nikdy neslyšel.
1: Já jsem to taky nikdy neslyšel.
2: To máte, pánové, pravdu, ale právě možná bychom si to my ženy mohli dovolit, že jo? Takhle, je 1. září, je to asi těžký si to dovolit zrovna dneska, nevím, proč to načasovali na dnešek.
1: Ale existuje ten svátek, nebo jsi to vysněla ty ve svý hlavě jenom?
3: Jsou to takový línej otec, to si umím představit.

0: Hity, Hit Radio, Welshly Arms, krásné ránko. Jestli se letos ještě chystáte do Itálie na dovču, tak pro vás máme cestovatelskou radu, kterou v žádném průvodci nenajdete. Hlavně si dojděte včas na toaletu, protože jinak můžete zaplatit za jedno čůrání v přepočtu 86 tisíc korun.
1: Za čůrání?
0: To se stalo dvěma mladým Italům a za to, že si ulovili do moře, dostali pokutu 86 tisíc korun. Takhle, ono by to bylo zadáčo, kdyby u toho neviděli karabiněry, jo? Ale za 8, co pořídí za 86 tisíc korun dneska?
1: Tak nějakou ojetinu už asi, jo, nějaký auto třeba.
0: Jasně.
2: Třeba zrovna tu oktávku.
1: No, jsme se bavili
0: o té oktávce. Nebo třeba, já nevím, all inclusive zájezd na Maledivy, no. A nebo za to máš prostě jedno rychlý čůrání do moře, jo? Hele, priority.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda se stala na trase Zlou na Peruc. V Černčicích ve Fignerově ulici srazilo osobní auto chodce. A bourá se taky na průtahu Jirkovem, kde havarovalo osobní vozidlo.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Benson Boone, jeho Beautiful Things na Hit Radio. No a jaký krásný věci si pro nás připravil David, na to se pojďme podívat. Ranní
1: update. Ve Velké Británii začal prodej solárních panelů, které stačí zapojit do zásuvky, jsou levnější než klasické střešní panely a instalaci zvládnou domácnosti bez elektrikáře třeba na balkoně. Ročně mohou na elektřině ušetřit v přepočtu až kolem 3000 korun. Hudebních festivalů v Česku přibývá, od roku 2022 jich v evidenci přibylo více než 100 a růst táhnou hlavně menší regionální akce. Letošní sezona by měla počtem festivalů minimálně dorovnat loňský rok. Nové chytré hodinky od Google mohou upozornit na riziko cukrovky, po delším nošení dokážou sledovat trendy v inzulinové rezistenci. Nová funkce má uživatele také motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu a může pomoct při hubnutí.
0: Já nevím jak vy, ale já mám k těmhle těm hodinkám obecně zvláštní vztah, že občas mě to chytne, jako měřit si kroky, kalorie, stáří srdce, regeneraci, všechno možný. A pak mě to vyděsí a zase to nedělám třeba rok.
1: Je takový symbolický, že o tom mluvíme zrovna 1. září. Všichni nebo většina dospělých už je ráda, že vypadla ze školy, ale pořád máme na ruce toho učitele, který nám říká, tohle si můžeš dát, teďka začni chodit a tak dále. No?
0: No, to je fakt. Tak prosím vás, ano, je 1. září. Tak nás buďte, až to skončí, jo. Tady jsou krý.

0: Gaga, The Dead Dance, tohle je úterní hitrádio Snídaně šampionů.
1: Občas se stane, že filmy a seriály přispějou k rozvoji turismu, ale nemusí to být jenom filmy a seriály. Někdy stačí i pouhej song a přesně to se stalo v Portoriku, kdy se to povedlo po megahitu Despacito. Určitě znáte ten hit.
0: Chtěl jsem říct, ať tě necháš hádat, počkej, Despacito, spočkej, slyšeli jste to, Davide, slyšel jste někdy Despacito?
2: Já asi ne zatím.
0: Asi ne? Počkej, co to je za pes? Já to tady zkusím najít v systému, počkej, Despacito. Despacito.
2: Ne, neznám.
0: Jo. No a co se teda stalo?
1: Tak prosím vás, po tomhletom songu turismus údajně vyskočil o 50% díky jedné písničce. A já si říkám, jestli bychom se teda my Češi nemohli taky snažit, protože pak se nikdo nechce, když tady máme blbým věku a venku je na nule a málo tančím. To je úplně depkařská země.
0: Přesně, já si myslím, že bychom měli udělat teda něco pozitivního.
1: Totálně.
0: Totálně. Za chvíli Kygo, Zach Abel, For Life tady na Hit Rádiu a my vám přejeme krásné ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
8: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: The long road across the ocean. I burned some bridges on the way,

0: I 9 minut před 9 hodinou posloucháte Hit Radio, tohle byl Xindl X, cudzinka v tvojej zemi. A když nás jakožto cizince přivítáte u vašich dveří, tak vám to může pěkně vydělat.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzo za váma Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se jenom zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, jo? Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout třeba do kukátka nebo z okna, případně otevřete rovnou dveře, zamávejte nám, pozdravte nás a je to vaše. Takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září, navštěvovat vás budeme každý pracovní ráno až do 25. září, takže držíme palce a utíkejte se na web Hit Radia registrovat. Teďka už Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio. Tak krásný ráno.

0: Rixton, Me and My Broken Heart. A to je od nás pro dnešek všechno. My děkujeme za další společný ráno. Někdo máte za sebou možná první školní den, ať už váš nebo vašich dětí. Možná i první den v nový práci, jo, kdo ví. No a nebo je všechno při starým a tak to snad i zůstane. A zítra se tu zase sejdem. Takže děkujem a zítra v 6 tady.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Mostě, v Čepirošské ulici, srazila se tam dvě osobní auta. Nemyslím policie a počítejte tak s omezením provozu. A ještě na Chomutovsku, na výjezdu z Údlic směrem do Drouškovice, srazila dvě osobní auta. Doprava tam zpomaluje. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
3: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Tisíce prvňáčků mají své první chvíle ve školních lavicích za sebou. Jak to vypadá například v Liberci, ví naše reportérka Ivana Balkovská, která je na místě.
10: Hezké dopoledne. Já právě stojím před libereckou základní školou 5. května, odkud postupně vycházejí prvňáčci v doprovodu rodičů. Dnes se poprvé setkali s paní učitelkou i novými spolužáky. Školní povinnosti ale ještě počkají. Jak jsem se tady dozvěděla, některé děti se totiž chystají společně s rodiči do místní knihovny. Ta právě dnes spouští akci s názvem Vítáme tě prvňáčku. Díky tomu se mohou děti, které letos nastoupily do první třídy, po celé září registrovat do knihovny zdarma. Z Liberce Ivana Balkovská.
0: Ústí nad Labem daruje fotbalistům 1,5 milionu korun na stavbu fotbalové FIFA arény. Hřiště bude sloužit mládeži, školám a veřejnosti. Stavět se bude na severní terase v areálu dalších sportovišť. FIFA arena je projekt fotbalové asociace České republiky a mezinárodní fotbalové federace zaměřený na výstavbu malých multifunkčních minihřišť pro děti a mládež. Ústí nad Labem vybrala asociace jako jedno z 20 měst, kde se hřiště v první etapě postaví. Ve Španělsku letos v létě zaznamenali největší nadúmrtnost kvůli vedru za víc než 10 let. Podle denně aktualizovaného systému nadúmrtnost kvůli vedrům činila v období od 15. května do 30. srpna 5232 lidí. Letošní údaj tak překonal dosud rekordní léto 2022. Pětice českých tenistek dnes uzavře program prvního kola US Open. Na New Yorkském Grand Slamu čeká premiéra v hlavní soutěži Nikolu Bartuňkovou, Dariu Vidmanovou, Lucii Havlíčkovou a Gabriel Knudson. Po druhé se ve Flushing Meadows představí Tereza Valentová. A ještě se podíváme na počasí, dané. Na severu Čech bude dneska většinou polojasno, místy až skoro jasno, během dne ale převážně oblačno, na horách se můžou objevit slabé přehánky a teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
11: To byl Robert. Já jsem se zarazil, protože...
0: Jsi už zaražený.
11: No, protože už přišel. Mám tady pro tebe vzkaz.
0: Jo?
12: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
13: No a co?
12: Že už začne hodina.
13: Ano.
12: Ano, už je čas, musíme jít.
13: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzosti.
12: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
11: No je to tady. Roberte, zůstaneš ještě chviličku?
0: Tak já zůstávám.
11: Musím začít stylově samozřejmě. Dneska no, první školní den. Znáš to?
0: No znám to.
11: My všichni školou povinní. To máme za sebou už dávno.
0: Tenhle seriál, já jsem na to koukal, ale, jak blázen. Dneska už to přijde hrozně nudný, ale...
11: To, že začala škola, každý ví, to je, není nic novýho. Pro spoustu to byl nový den, protože škola. Pro tebe taky to bylo zvláštní. Pochop se, co se to vystalo.
0: pro mě to bylo hodně zvláštní, takový zlomový okamžik v životě mého syna,
11: ano.
0: A náš taky, protože my jsme ho vezli na Inter do Prahy a to znamená, že už ho neuvidíš každý den, jak to bylo, že jo, když chodil na základku, najednou přijede jenom na víkend, někdy třeba taky ne, a je možný, že už se z té Prahy ani nevrátí, protože tam asi jednou bude pracovat, že je to zajímavý,
11: takže
0: no, smutný až.
11: Řada rodičů zažívá tyto pocity jako ty. My se tomu dneska budeme věnovat celý dopoledne, protože to je velký den. Roberte, to bude v pohodě.
0: Já si jdu vyplakat.
11: Dej se vyplakat. Dan Rakacký přeje krásné dopoledne. Za chvíli se k tématu školy vrátíme.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Tohle byl ještě závan léta. Šaus, Love Tonight. Za chvíli Leony, Los Frequencies nebo taky Kabáti, jejich Pohoda. K tomu se ale dostaneme. Teď chci jenom říct, že posloucháte Hit Radio Nord Music a krom toho, že začal nový školní rok, protože je 1. září, tak nám taky začal meteorologický podzim. Skutečně, je to tak, je tady podzim. Hele, a byla to rychlost, co? Já si úplně pamatuju, jak jsme na začátku léta tady říkali, začíná prázdniny, paráda, 2 měsíce, pohodička, dovolený, výlety a najednou to je pryč. I když vlastně nemusí, ten podzim je taky hezký. Každopádně dneska dopoledne se to celý bude točit kolem toho, co je téma číslo 1 tady v celé České republice, a to je první školní den. Samozřejmě se spojím s mojí kolegyní Lucí Šlégr, která jako mnozí z vás vedla do školy prvňáčka, tak jsem zvědavý na ty dojmy, jaký to bylo, co všechno se stalo nebo nestalo. Taky se podíváme na to, co v nás nechala škola. Třeba jaký předměty jsme se vůbec neučili a měli bychom, a který předměty naopak byly úplně zbytečný. Taky mrkneme na to, jaký fobie v nás nechala škola, protože řekne se školní den, dneska to je úplně něco jiného samozřejmě, ale v době, kdy já jsem chodil do školy, tak to bylo postrach. A taky školní jídla. Tomu se budeme taky věnovat. No a za malou chvíli se podíváme taky na to, během této hodinky, jak se spalo učitelům dnes v noci. A nebo vůbec, jak se učitelům spí, protože mám tady výpověď jedné učitelky. Takže to všechno tady probereme během dopoledne. A ten první školní den samozřejmě se bude tady motat až do 12 hodin a možná ještě kousek dál. Nicméně ten první školní den, to je taková brnkačka. To nic není, to jenom přijdete, ukážete se, halo, jsem tady, budem chodit do školy, pozdravíte kamarády, prostě je to taková pohoda, jako Kabáti právě teď na Hit Radio Nord Music.
1: Vezmu tě má milá rovnou k nám, kolem louky, lesy, hej, na bran, všude samá.

0: Leony, Fade It Love a možná jste si vzpomněli na známé Ozone, Dragosta Dentej, protože tohle byla předělávka právě tohoto hitu. S vámi Hit Radio Not Music, krásný dopoledne 1. září. Ano, je to tak, 1. září přeje Dan. A za malou chvíli, jak už jsem slíbil, se podíváme na to, o čem sní učitelé, když není škola. To hodně zajímavý, počkejte si na to, do té doby Disturb anebo Ed Sheeran.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: The Sound of Silence. Disturb na Hitrádu Nord Music, kde posloucháte dopoledne s Danem, přeju vám všem krásný první školní den. Sice ve škole teď nejsme, ale je to tady 1. září, odstartovalo to a ten první školní den nejsou jenom žáci, studenti a prvňáčci, ale jsou to i učitele, protože na těch to taky stojí, bez nich by to nešlo. A napadlo vás někdy, o čem sní učitelé, co se jim třeba zdá v noci z 31. na 1. září? A nebo vůbec, jaký mají sny, tak já jsem využil toho, že u nás v rádiu dělá jedna paní učitelka, je to Káťa Haplová z odpolední show Padla, tak jsem se zeptal na to, o čem sní učitelé.
1: Ahoj Danečku, já teda nevím, jak ostatní kolegyně, kolegové učitelé, protože mně se o škole zdálo celý prázdniny, a to nekecám. Nejvtipnější sen byl o tom, že jsem seděla na poradě, kterou máme každý týden, ale za mnou seděli moji rodiče a já jim říkám, mami, tati, co tady děláte, to nejsou třídní schůzky, já tady pracuju, to je moje porada, jděte domů. A maminka říká, no ale musíme přece vědět, jak se ti daří, no, hele, hujerovi hadr. Nicméně pro mě se teda opravdu nic nemění, mně se o škole zdálo prakticky celý léto, takže naopak, dnešním dnem se z té noční můry jenom stává realita. Přeju hodně sil všem.
0: Tak Káťo, díky moc, Káťa Haplová z odpolední show Padla, naše paní učitelka, tak jste slyšeli, že učitelům se zdá o škole. Hele, je to úplně podobný, jako já jsem DJ, hraju party, tak vám za chvíličku řeknu, o čem se zdá DJům, to budete koukat.

0: Tohle se povedlo. Krištof, taky Dominika Aladžia, půlnoční hřích na Hitrádu Nord Music. Je tady naše první školní vysílací hodina, ano, protože 1. září začala škola a vlastně mám tady první školní hodinu, tak pojďme splnit to, co jsem slíbil před chviličkou, že vám řeknu, o čem se sní DJům, protože před malou chviličkou Káťa Haplová nám tady prozradila, o čem se sní, anebo jaké sny mají učitelé, většinou té o škole, tak DJům se zdá to, že jsou na party, hrajou a dokonce písničky zbývá 20 vteřin a nemají připravenou další. A nebo si vůbec nemůžou vzpomenout, co mají dát hrát dál. Tak tohle se většinou zdá DJům, ale protože teď nespím, není to sen, tak vím přesně, co vám budu hrát dál. Za chvíli Michael Schulte, Better Me. Všem krásný úterní dopoledne s Hitrádem Nord Music.
1: V Baumaxu mají Akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboť labuť, baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj,

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíjovic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíjovicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíjovice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebíjovicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio Nord Music.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Tohle je jízda. Linkin Park na Hitra Nord Music. No a bude tady 10 hodin, znamená to, že tu je Robert, bez školní brašničky teda, ale jsi tady s dopravou, viď?
1: Je to tak, je to jízda.
0: Je to jízda. Tak pojďme jet dál.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Chomutovsku za výjezdem z Jirkova v Otvicí směrem na Havraň. Tam vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením provozu. Ještě dálnice D8 na 62. kilometru u Řehlovic ve směru na Prahu. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Kdyby to byla Lucie Schlegr, řekla by, že to je bláznivá jízda.
1: Tak už to brzo řekne.
0: No, ve čtvrtek.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Já nový plot mám.
7: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
13: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Září by mělo v Česku přinést převážně nadprůměrné teploty a podle současných předpovědí taky minimum srážek. Nejteplejší a zároveň nejsušší počasí se očekává hned během prvního zářijového týdne. Dětem nezačal nový školní rok, policisté proto posilují dohled u přechodů v okolí škol v rámci preventivní akce Zebra se za tebe nerozhlédne. Co všechno tam budou školáky učit, vysvětluje preventistka Monika Šindlová.
14: Jaká rizika jim hrozí a na co se mají dávat pozor. Například, kde je možnost výjezdu vozidel, že mohou řidiči snadno přehlédnout, nebo že vozidlo nemůže zastavit úplně na místě. Dále chůzi přes přechod, po přechodu chodit vpravo, rychle, ale neutíkat a i na něm se neustále rozhlížet.
1: Důležité je také nošení reflexních prvků na oblečení a na aktovkách. Ústí nad Labem bude dál jednat o koupi pozemků u jezera Milada od polské firmy. Společnost nabídla městu plochu zhruba za 20 milionů korun. S nabídnutou cenou město nesouhlasilo, parcely kopírovaly trať, které území v minulosti vedla. Původní návrh vedení města byl schválit koupi za 7,6 milionů. Zastupitelé schválili, že berou na vědomí nabídku vlastníka a rada města s ním bude jednat o ceně. Původní vlečka by mohla být využita pro dopravu turistů z města k rekreační ploše. A české basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin v hale Maxe Schmelinga pro 9000 diváků, kde svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Na severu Čech dneska většinou polojasno, místy až skoro jasno, běhne, ale převážně oblačno. Na horách může jemně zapršet a teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Krása střídá nádheru.
1: A mě střídá Dan. Taky
0: ano,
1: nádhera.
0: Samozřejmě to byl Robert, Dan Rakaský, přeje krásné dopoledne.
13: Hit Radio Nord News.
0: A tuhle hodinu se pokusím spojit s kolegyní Lucí Schlegr, která vedla do školy prvňáčka a chcem si o tom popovídat, tak buďte s námi.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Tak přátelé, kromě školního zvonku, tady bude zvonit i zvonek u vašich dveří, protože už pondělí se rozjede velká soutěž o velký peníze. Kdo pak to zvoní? A vy, abyste mohli hrát o peníze, tak je důležité dát nám vědět, že chcete. Registrace probíhá klasicky, to už znáte, není to poprvé, na našich stránkách hitradio.music.cz. No a od příštího pondělí přijedeme někam, kde bude stát naše hlídka, bude mít u sebe 5000 korun a ve stíně šampionu pustíme zvonek, to znamená, že zazvoníme. A pokud jste přihlášení, na vás bude podívat se před dveře, jestli tam ta naše hlídka stojí. Pokud ji tam najdete, prachy jsou vaše. Pokud ne, tak třeba to zkusíte další den, ale je jasný, že vám takhle postupně rozdáme 100 000 korun. Může se stát, že ten den nikdo nevyleze ze dveří, kdy zazvoníme, tak navýšíme o 1000 korun a jedeme dál. Další den budeme jinde. Tak ten princip je jasný. Nezvoníme na vaše dveře, ale zvoníme ve vysílání Hitrádia Nord Music a jakmile zvonek uslyšíte, bude to po 7. hodině od pondělka, tak se stačí podívat za dveře, zdali tam stojí ta naše týmová hlídka. Pokud ano, prachy jsou vaše. Takže jestli máte chuť zahrát si, kdo pak to zvoní, registrace hitradio.nordmusic.cz, udělejte to teď hned, ať na to nezapomenete a startujeme už v pondělí, tak buďte připraveni, kdo pak to zvoní.
0: Hitrádio Nord Music.

0: David Guetta, Sam Martin, Dangerous, s vámi hitrá do North Music, za chvíli Imagine Dragons, nebo taky Si a Give Me Love. Dám se krásný dopoledne, 10.24, dneska první školní den, to ještě uslyšíte hodněkrát, 1. září a školáci a studenti, první, co je zajímá, když jdou do školy, jak to budou mít s dovolenou. Tak dovolená v případě školy, to jsou prázdniny. Já už to vím, možná jste to taky slyšeli, ale za malou chvíličku vám řeknu přesný jízdní řád, jak to pojede a doporučuji soustředit se na jarní prázdniny, protože to vás bude bavit.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: výborný Imagine Dragons na Hit Radio Nord Music, krásný dopoledne přeje Dan a pojďme zpátky do školy. Jak jsem říkal před chviličkou, první školní den, všechny žáky, studenty zajímá, jak to bude s prázdninama. Ti, co nechtějí čekat, si to najdou, samozřejmě podívej se na internetu a možná vy jako rodiče jste neměli čas, tak já vám teď řeknu, jak to jede. Jak to pojede teda. Vem to hezky po pořadě. Už 29. října budou podzimní prázdniny, což je zanedlouho, měsíc a něco. Vánoční prázdniny startují 23. prosince a budou až do neděle 3. ledna, to znamená, že vyučování začne v pondělí 4. ledna 2027. Potom máme vysvědčení. To bude předáno ve čtvrtek 28. ledna, to ještě nejsou prázdniny, ale následují hned potom, v pátek 29. ledna, budou pololetní prázdniny. No a teď ty jarní. Tam je to důležitý pro Ústecký kraj, protože jarní prázdniny, jak víme, jedou po etapách a ta první etapa začíná a startuje tady u nás na severu Čech 2. února a jarní prázdniny budou mít okresy Chomutov, Most, Ústí nad Labem. Samozřejmě na Teplice se taky dostane, ale později. Jasný, že Chomutov, Most a Ústí nad Labem tyto okresy odstartují jarní prázdniny 2. února. Budete všude první. No a potom budou velikonoční prázdniny, ty odstartují ve čtvrtek 25. března, pak máme Velký pátek, taky pondělí a to budou Velikonoce, to bude dlouhý volno. No a ty hlavní prázdniny, které tady budou až za dlouho, za 10 měsíců. Je to možný, 10 měsíců se teď bude chodit do školy. Ono to zní jako, že to je dlouhá doba, ale je to jenom 198 vyučujících dní nebo vyučovacích dní. Jenom 198krát půjdete do školy, pokud nebudete chybět a budou tady zase, milí žáci a studenti, velký prázdniny. A ty startují a budou startovat ve čtvrtek 1. července a potrvají klasicky až do úterý 31. srpna. To znamená, že příští rok bude první školní den ve středu, když to je letos v úterý, ale to je hodně daleko. Takže teď víte, jak to pojede, tak se na to připravte a teď už Gala, Free From Desire, jsme Hit Radio Nord Music.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Další parádní kousek na Hitrádu Nord Music. Coldplay, We Pray. Za malou chvíli Victoria, tedy Swims nebo Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me. Ale teď se pojďme podívat zase opět na téma škola, protože to jede dneska celý den. První školní den, 1. září. Mimo to taky začal meteorologický podzim. A pojďme si říct, jaký fobie v nás zanechala škola. Řeknu to velice rychle. Jedna fobie je ta, kdy se nechtama skřípalo o tabuli. To nesnáším do dneška, a jakmile něco takhle zaskřípe, hned mám husí kůži na zádech. No a potom taky školní jídelna. Smrdutý umělý ubrusy, smrdutý umělý táci a hlavně mlíková polívka. To taky mám v sobě do dneška a nesnáším to. A teď tady mám taky záznam toho, jaká byla naše třída, když jsem já chodil na základku. Pouze si jméno Matoušek vyměňte za Rakacký.
1: Tiše! Jen odešel Oliva, narostl nám Matoušek. Vy prostě nedáte pokoj. Ale řeknu vám, že takovouhle třídu jsem ještě neměla.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočesné.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music, tohle byl Kamarád Be Mine, je tady 11. hodina, pojďme na silnice s Robertem.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Chomutovskou za výjezdem z Jirkova v Otvicích směrem na Havraň. Vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Počítejte s omezením. Ještě jde osmička, 62. kilometr směrem na Prahu. Stojí tam porouchaný karavan. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centrálu.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal 3milionový peněžitý trest. Ústecký kraj přispěje svým školám na zajištění školního stravování pro děti a žáky ze sociálně znevýhodněných rodin. Pro nadcházející školní rok bylo podáno 8 žádostí v celkovém objemu skoro 4 miliony korun. Všechny žádosti splnily stanovené podmínky a budou podpořeny v plné výši. Cílem programu je zajistit dětem a žákům ohrožených chudobou pravidelné školní stravování. Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren. Informovala o tom dnes čínská vláda. Čína se zavázala, že do roku 2060 dosáhne uhlíkové neutrality. No a 19-letá Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open před dnešním zápasem prvního kola. V soutěži ji nahradila lotyška Daria Semenista. Důvod odstoupení české hráčky, která loni ve Flushing Meadows postoupila do druhého kola, není znám. Na severu Čech dnes bude většinou polojasno, místy až skoro jasno, během dne ale převážně oblačno a na horách se mohou vyskytnout slabé přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů.
0: Tak to byl Robert, Dan Rakacký přeje krásný dopoledne a jedeme dál.
8: Hit Radio Nord Music.
0: A už za chvíli se spojím s kolegyní Lucí Šlégr, která vedla do školy svého prvňáčka a poptám se na dojmy, tak buďte u toho i vy.

0: Výborný One Republic. Stop and Stare. 11 hodin 12 minut, s vámi Hit Radio Nord Music, první školní den. Tak jdeme zpátky do školy a já jsem sliboval, že na telefonu budu mít moji kolegyni Lucie Schläger, která dneska vedla do školy svého prvňáčka Roníka. A Lucie je skutečně na telefonu. Ahoj Lucie, vítám tě.
1: Ahoj Danečku, zdravíme všechny posluchače, samozřejmě Hit Radio Nord Music a taky především všichni rodiče, co dneska vedli svoje děťátka poprvé do školy, protože je to velký den nejenom pro děti, ale samozřejmě pro nás, pro rodiče.

0: Musím se zeptat, byla slza?
1: Já jsem včera měla, já se přiznám, že jsem včera měla velký splín, že nejdeme do školky, ale do školy. Včera jsem si to tady tak trošku protrpěla.
0: Jo.
1: A připravovala jsem se psychicky, abych to dneska zvládla a dneska už to bylo jako fajn, dneska už jsem na ně byla pyšná, ale včera jsem tady normálně měla nějakou melancholii a pouštěla jsem si videa ze školky, z pasování na předškoláka a včera jsem si normálně pobrečela a dneska už to bylo dobrý.
0: Luci, je to prostě klasický životní zlom, kdy se to takhle mění a to seš na tom ještě dobře, protože Roníka máš doma. Dneska se tady Robert Gajrovič, náš zprávař, podělil o to, že odvezl syna na internát a už není doma. To je ještě horší jako. Jo?
1: Takže to je hrozný.
0: Ty seš ještě v pohodě. Tak, ale ty tam máš...
1: Ono se jenom párkrát vyspíme a povezu ho taky.
0: Jo, to je pravda.
1: Na ten internet.
0: Ty jsi mi říkala, že tam Roníka máš u sebe.
1: Já ho tady mám s sebou.
0: Ano.
1: Roníčku pozdravíš.
0: Ahoj, Roníku.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak se tě musím zeptat. Roníku, jak bylo první den ve škole? Povídej.
2: Bylo to moc dobrý. A sedím jako v první lavici.
0: Ty sedíš v první lavici uprostřed. Ty seš hned na ráně. Víš o tom, že budeš jako první chodit k tabuli?
2: Jo.
0: A Roníku, ty jsi šel do první třídy, to znamená, že jsi určitě dostal kornout. Jaký byl ten kornout?
2: Hokejovej.
0: Klasika.
1: Překvapivě.
0: Překvapivě hokejovej, ano.
1: Plnej dobrůtek, ne?
2: Jo, plnej dobrůtek.
0: Tak a Roníku,
1: ale musím,
0: ano, ještě jednu otázku na Roníka. Roníku, půjdeš zítra opět do školy, nebo už to stačilo a už se na to vykašleš?
2: Půjdeš zítra do školy.
0: Půjdeš ještě zítra do školy, dobře. Tak, Lucinko, tak povídej ty, co jsi chtěla říct.
1: Ne nic, že jenom, že bylo vtipný sledovat tam ty některé děti, že některý jsou jako s velkým nadšením a některý daleko menším.
0: Samozřejmě.
1: A byly tam děti, které vyloženě byly nabručený a vyloženě na nich bylo vědět, že fakt jako nejsou nadšený, že se děje v té třídě. A měli jsme tam teda jednu holčičku, která se rozplakala, veď. Ale musím říct, že celková atmosféra byla skvělá a je to... Zase další takový ten životní milník, no a chci popřát vlastně všem děťátkům a nejenom prvňáčkům, ale samozřejmě všem dětem, ať už to jsou středoškoláci, vysokoškoláci, prvňáčci, ale i školkaři, protože jsou dětičky, kteří se třeba poprvé do školky, že jo, kde jsou ty loňské sněhy, jak se říká.
0: Tak.
1: Takže přeju samozřejmě všem dětičkám, ať se jim líbí, ať se jim daří, ať se jim nestýská a ať se jim prostě hlavně zkrátka v tom životě i ve škole daří, no.
0: To je moc krásný přání.
1: A i nám teda.
0: Ano, samozřejmě. A ještě se musím zeptat, jak dlouho jste byli ve škole dneska, jak to dlouho trvalo?
1: Byli jsme tam tak tu hodinku. Byl to takovej úvod, musím říct, že bylo to hrozně roztomilý, paní učitelka řekla, že všichni přijdou do třídy, takže se narvala celá třída dětí a rodičů, ale nejenom rodičů, přišly samozřejmě babičky, dědečkové, takže ve třídě se nedalo dýchat, bylo otevřený okna, bylo nás tam fakt hodně, ale pak nás pančelka začarovala, kouzli s dětma, my jsme se pak ztratili, šli jsme na chodbu, ona tam měla svoji chvilku s dětičkama a a zítra už startujou, už jdou sami vlastně do té, pančelka se vzvede před školou a už půjdou sami jako velký prvňáci s taškama, takže zítra to bude takový ten opravdu první školní den. No.
0: Jak jsi o tom mluvila, tak mě úplně napadla moje první třída. Bylo to úplně stejný. Já jsem se úplně jako zamyslel a padla na mě taková nostalgie, že bych se to rád zopakoval.
1: Já hlavně jsem si říkala, že já už nebudu vlastně, nebo nehodlám už znova rodit a možná už ani nemůžu, ale vlastně jsem si říkala, že je to jako moje poslední děťátko a moje poslední první třída, takovýhle ty milníky, takže jsem tam tak stála, říkala jsem si, že to ani není snad jakoby možný a možný to, a to je realita prostě. Ano. Takže strašně to všechno letí a je to fakt hrozný to takhle říct, já mluvím jak stará nějaká babka, jo? Ale čím jsme starší, tím to letí rychlejc a prostě nechci tady být nějaká patetická, ale prostě je to velká pravda a byl tam na zahájení školní roku ještě můj prostřední syn s námi, tomu je 17 a protože tam už začíná škola až od 10. A tak jsem na něj tak koukala a říkám, tyjo, když jsem nedávno vedla tebe, hele, a dneska tady jsem znova ve škole, no. Hele, strašně to utíká, takže užívejme si s těma dětma fakt každou chvilku, protože za chvilku nás nebudou potřebovat.
0: Lucinko, přeju, ať se Roníkovi ve škole daří. A na tebe se těšíme ve čtvrtek, 3.
1: Já se taky těším.
0: Budeš tady? Slibuješ?
1: Taky se těším ve čtvrtek. Ale dneska jsem tam, přiznám se, že jsem koukala na to, jak mají organizaci toho školního roku, protože máme takový zvykací týden, to znamená zítra hodina, pozítří 2 hodiny, popozítří 3. Takže řekla jsem, že do rádia ve čtvrtek přijdu a díky tomu můj syn bude poprvé ve čtvrtek povinně do družinky.
0: Wow.
1: Takže to bude další nová premiéra, ale samozřejmě já už taky někdy musím do té práce nastoupit, viď, přece tě tam nenechám pořád samotného.
0: Už by si měla, takže
1: ve čtvrtek se uvidíme. Samozřejmě, těším se na vás.
0: Díky moc a ahoj, taky, Roníku, ahoj, papa.

0: Tohle byla porce dobrý nálady v podání Boba Sinclaira, Love Generation, s vámi Hit Radio North Music, Dan přeje krásný dopoledne, za dvě minuty, 11:30 a dál se budeme věnovat prvnímu školnímu dni, protože za chviličku se podíváme na to, co nás ve škole neučili a dneska by se hodilo. A taky dáme další hity, bude tady Rose a Bruno Mars a Paté. Dál to bude pěkná jízda, tak si počkejte. Jsme Hit Radio North Music. Pěkný dopoledne.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
8: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio North Music.

Justin Bieber, DJ Snake, Let Me Love You, s vámi Hit Radio Nord Music, dám překrásný úterní dopoledne. Já nevím, jak vám, ale mě pořád lítá do hlavy pondělí, protože jak je 1. září a první školní den, tak mám za to, že je vždycky jako start nového týdne, a není to tak, je úterý 1. září. Teď se pojďme podívat na to, protože neustále se vedeme ve škole, co nás ve škole neučili a dneska by se to hodilo. Tak možná si ještě pamatujete a vzpomínáte, že ve škole nás třeba učili výpočet dráhy vlaku z Prahy do Brna, kdy se srazí s druhým vlakem přesně v Kolíně, nebo Pythagorova věta, schválně, kolikrát jste kdykdo v životě použili Pythagorovu větu, ani jednou, co? Za to jsme se naučili třeba, jak ovládat pračku, jak si uvařit oběd, nebo jak fungují daně, půjčky, úroky, hypotéky, nebo jak správně sestavit rodinný rozpočet, nebo jsme se taky naučili, a co by se hodilo, jak zvládat stres, úzkost, vyhoření, nebo pracovat vlastními emocemi, a nebo taky, jak rozeznat dezinformace, fake news a manipulace na internetu. To jsme se taky naučili, protože v té době ještě internet nebyl a to by se nám dneska hrozně hodilo. A navíc, to se týká ale mužů, nás muže ve škole taky naučili, jak se správně hádat s ženou. Vlastně tam je to zbytečný, protože, jak se říká, žena má vždycky pravdu. A je to tak. A teď si dáme další hity. S vámi Hit Radio Nord Music a tohle jsou Aerosmith.

0: úterý si užíváte Hitrádio Nord Music a tohle se naprosto hodil Alfarben a Pecka Baby Goodbye, a to proto, že i já pomalu, ale jistě řeknu goodbye, protože máme za sebou vlastně první školní dopoledne. Pane profesore, jak jsem si ved?
1: A co s vámi, chlapče? No nepotěšil jste mne, ani já vás nepotěším. Sedněte si.
0: Tak já to zkusím zítra znovu a lépe. 9.00 startujeme. Nezapomeňte, už za malou chvíli taky srdcovky, ty největší hity, které zůstaly ve vašem srdci, a taky naše odpolední show Padla, Katka, Kamil, těší se na vás. A v tuhle chvíli se loučí Dan. Užijte si krásný zbytek dne a nejlépe buďte s Hit Radio Nord Music. Ahoj.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jako mi dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Novém.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Jsou máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firma na zážitky
13: CZ.
16: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
18: Hit Radio Nord Music.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Mostu směrem na Lovosice, před Třebívlicemi budou probíhat údržby vozovky a ještě D7 mezi 56. a 60. kilometrem směrem na Chomutov bude probíhat údržba v levém jízdním pruhu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začal nový školní rok. Poprvé do lavic usedlo 115 000 prvňáků. Ministr školství Robert Plaga zahájil školu v Kutné Hoře na tamní střední odborné škole a odborném učilišti Řemesel. Podle svých slov chtěl podpořit učňovské vzdělávání. Prezident Petr Pavel navštívil školu v Brodku u Konice na Přerovsku, kde mimo jiné slaví 100 let od jejího založení. Studující rodiče mohou od dneška žádat o novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, popíše mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
11: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
10: Podání je možné vyřídit elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma, na webu to dnes oznámila fotbalová asociace. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické i futsalové reprezentace. Teď se ještě podíváme k nám.
2: A o tomto víkendu můžete zavzpomínat na mládí. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova vyšle do ulic 2 historické autobusy, které vás svezou na speciálních vyhlídkových jízdách. V sobotu se můžete moci projet legendární karosou a v neděli pak neméně oblíbeným autobusem Škoda RTO. Jízdy jsou zdarma a jejich cílem bude Muzeum Mostě.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Na severu Čech bude většinou polojasno, místy až skoro jasno, během dne převážně oblačno a na horách se můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásný první školní den. Ano, dvě minuty po 12. hodině jsou tady další srdcovky. S vámi Kateřina Pechová a věřím, že i dneska si to společně užijeme. Kevin Little, Kelly Family, taky Days nebo Depeche Mode. Ale na start tady máme, prosím pěkně, Spin Doctors. A song, který nevznikl náhodou, song Have You Ever Seen The Rain, totiž vznikl v roce 93 pro soundtrack k oscarovému filmu Philadelphia. Tak co, jste ready?
0: Hit Radio North Music.
1: První dnešní srdcovka do uší, tohle jsou Spin Doctors, Have You Ever Seen The Rain? Tak jdem na to.

0: Have you ever seen the rain? Spin Doctors. Můžu vám k tomu říct, že mi zrovna napsal Michal Knejp, že to je pecka jak cip.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Přesně takový pečky vám na Hit Radio v rámci srdcovek hrajem. A budeme v tom pokračovat. Přesuneme se trošku blíž do roku 2005 a půjčíme si k tomu elektronickou legendu Depeche Mode. A taky hlavní single z jejich 11. studiového alba Playing the Angel. Čeká nás song Precious. Prosím vás, tenhle song je velice osobní pro hlavního skladatele kapely Martina Gore, který svou skladbu věnoval dětem svým v době, kdy procházel těžkým rozvodem. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo to zažil taky, tak tenhle song je pro vás. Další dnešní srdcovka, Depeche Mode a Precious.

0: Jejich superhero.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
1: Posloucháte Hit Radio, čeká nás další srdcovka. Tentokrát trošku zvolníme. Jo, zůstaneme v devadesátkách, ale pustíme si takovýho trošku pop-folku sem. Jednu takovou baladu. Od jedné z nejslavnějších rodin. Nemyslím Kardashianky, prosím vás. Ne. Mám na mysli Kelly Family. Já vím, že vás to asi napadlo, ale víte jak. V roce 95, totiž jako samostatně, vyšel tenhle song. Taky vyšel na jejich průlomovém nejúspěšnějším albu Over the Hump. Tohle je First Time.

0: Tohle je Kevin Little a Turn Me On v éteru Hit Radio. Další dnešní srdcovka, celosvětový hit. Původně to mimochodem vyšlo jako pomalá balada. Jo, no ale mezinárodní trh si v té době, v roce 2003, žádal trošku toho tanečního remixu, zbouralo to diskotéky po celém světě, možná si to ještě pamatujete, možná jste na to i vytrsali. Teď je ale čas, dámy a pánové, abychom se přesunuli k vaší srdcovce. Ano, i dneska je ten čas a to znamená, že vezmete svoje telefony, chytrá zařízení a napíšete mi na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka. Já vím, že nějakou máte, tak se o ní podělte. A hlavně o důvod, proč je právě tohle vaše srdcovka, protože to je na těch sonzích to nejkrásnější. To, jak nás vlastně neustále ovlivňujou. Jo, a může to být fakt jenom, že vám to zvedne náladu, nebo prostě ten song vás provází vlastně úplně omylem celý život. Tak co, jaká je vaše srdcovka? Jednu z nich si za chvilku dáme. Do té doby třeba Lady Gaga nebo UDG.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
5: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na Dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké Dočesné.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Líbí? Tohle je novinka UDG, odlétáš v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je čas dát si jednu z vašich srdcovek. Dneska jsem vybrala SMS-ku od Evy, ta totiž píše: ať je mi jakkoliv zle, ze všeho mě dostane tohle. Savage Garden a jejich I Want You. A já to naprosto chápu, je to totiž skvělý song, takže pokud třeba jenom malinko máte blbou náladu, pokud prostě nějak ten začátek září, škola, všechen ty zmatek na vás má nějaký negativní vliv, tak doufám, že tohle vás z toho dostane. Savage Garden, I Want You, jako poslední dnešní srdcovka, tak jdem na to.

0: Ed Sheeran s námi v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No, dámy a pánové, už se to blíží. Velkolepý návrat z tenisového svátku do České republiky. Konkrétně do O2 Areny. Ano, Davis Cup se prosím pěkně blíží. Už 18. a 19. září se tady v Praze potkáme a utkáme se Spojenými státy. Naposledy jsme se s nimi takhle utkali loni. Porazili jsme je, jo. A dokonce před těmi 13 lety, když tady naši tenisté hráli, tak to taky vyhráli a dokonce to potom celý vyhráli. Prostě tenis nám jde, jo. Údajně je to tím pivem těžko říct, každopádně. Máte šanci tenhle unikátní zážitek mít naživo, jo. Stačí dorazit do O2 Areny. Lístky jsou, doporučuji mrknout na o2arena.cz, protože takhle představí se současná česká špička, jo. Jirka Lehečka, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Já myslím, že tam není co zkazit, takže pokud si to chcete užít naživo, ještě máte možnost. A nečekejte, už 18. a 19. září. No a už za chvilku do uší Mandraže, Hunter X nebo Miley Cyrus.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Tradice, která zakořenila.
8: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
7: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
8: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
7: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
9: Zahrada Čech.
8: Zahradačech.cz.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Crow, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne těsně před 13. Už za chvilku Black Eyed Peas nebo Cranberries, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 mezi 18. až 9. kilometrem směr na Prahu bude na krajnici probíhat údržba zeleně a ještě na obchvatu Chomutova ve směru na horu svatého Šebestiána budou probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: I'm Ariana Grande.
11: It's Hozier.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U Knovíze na Kladensku se ode dneška projíždí po části nové dálnice D7. Celý úsek mezi obcí Knovíz a Slaným bude hotový příští rok. Vyjde zhruba na 1,5 miliardy korun. Provoz úseku je omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem. A ve výstavbě jsou i další úseky Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec. Začátek školního roku znamená i nástup dětí do nejrůznějších kroužků. Když během roku zjistí, že je nebaví, odhlášení nemusí být snadné. Co si tedy pohlídat, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
13: Pokud dítě přihlásíme na kroužek, který provozuje například sportovní klub nebo soukromá vzdělávací instituce a později ho chceme odhlásit, jsou rozhodující podmínky smlouvy. Je proto dobré si předem ověřit, jestli je možné kroužek ukončit okamžitě s vrácením poměrné části ceny.
12: Nebo zda je nutné doplatit několik měsíců či dokonce zbytek školního roku. Na 4 německých nádražích od dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce společnost Deutsche Bahn opatření zavést na všech nádražích v Německu, které spravuje, a těch je na 5 000. Důvodem je boj proti kriminalitě a vandalismu. Teď pohled k nám.
1: V Litoměřicích spustili systém Korenci. Díky němu budou moci obyvatelé získat příspěvek 1 000 korun na nákupy u zapojených obchodníků v Dlouhé a Mostecké ulici. Město chce podpořit podnikatele v části centra, kterou už delší dobu ovlivňují stavební práce. Každý registrovaný občan získá kredit 1 000 korentů, jeden koren odpovídá 1 koruně.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Na Ústecku bude většinou polojasno, místy až skoro jasno, během dne, ale převážně oblačno, na horách se může vyskytnout i slabá přehánka, teploty 20 až 23 stupňů.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, další hity před námi, přeju krásný 1. září a k tomu Black Eyed Peas.

0: Ray Dalton v éteru Hit Rádia a dneska speciální den. A teď nemyslím 1. září,
1: jo?
0: Nebo jako samozřejmě jo, ale nemyslím to, že se jde do školy a do školky. Prosím vás, dneska je speciální svátek. Ideálně by se měl opakovat minimálně jednou měsíčně, jo, za mě, ale prosím vás, dneska, dámy, mámy, máte povolení nedělat absolutně nic. Prostě nic. Je totiž den líných matek. Je mi jasný, že už jste od rána nějaký věci stihli, ale tím spíš, jo. Dnešní den má totiž připomenout, že se svět nezboří, když prostě na chvíli nebudete dělat vůbec nic. Žádný jenom rychle zapnu pračku, jenom to tu rychle, ne, nechte to bejt. On ten prach nikam neuteče, bohužel. Jo, ale ne, prostě cílem je dosáhnout toho stavu, kdy vás reálně děti musí překročit, abyste se prostě nezvedli z gauče. Prostě na chvilku si to dovolte, užijte, jo, protože říká se šťastný děti, šťastná máma, no a vaše děti, ty to ten jeden den zvládnou, jo? A my

0: Coldplay a BTS společně na Hit Rádiu. Krásné odpoledne všem. A mimochodem pozor, jo, protože pokud třeba plánujete výlet do pražské zoo, což vlastně jako doporučuju, jo, tak teďkon kromě těch zážitků, jakože tam můžete přespát nebo si zkusit být chovatelem, tak mají taky jednu velmi speciální věc pro nadšené fotografy. Jedinečný fotokurs. Tam se vydáte prozkoumat krásy zoo Praha v doprovodu profesionálního fotografa Václava Šilhy, který drží mnoho cen Czech Press Photo, což je velice prestižní. Zároveň spolupracuje s časopisy, jako jsou BBC Wildlife Magazine nebo třeba National Geographic. To znamená, že o tom, jak fotit přírodu a zvířata, ví úplně nejvíc. A je to zážitek, na který se nezapomíná. Nejbližší termín, který je ve čtvrtek 10. září, to je příští týden, jsou ještě poslední volná místa. Jakože ale dobrý je nečekat. Takže pokud si tohle chcete vyzkoušet, mrkněte se na web Zoo Praha, v e-shopu najdete právě místa ještě i na ten čtvrteční termín. A do uší už za chvilku Hozier nebo Barbora Poláková, tak buďte s námi.
1: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Prázdniny, končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky, flašky, kufříky
5: vyměním za kuponky.
6: Škola volá.
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centralu.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nafrněná Barbora Poláková, jste s Hitrádiem a pozor, už se to blíží.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Důležitá věc, dámy a pánové, protože startujeme příští pondělí 7. září, to vypukne a my vám budeme vozit radost a taky peníze. Každý ráno v 7.10 zazvoníme u nás v éteru a pokud jste registrovan na webu hitradio.cz, můžeme zvonit právě na vás. Ale pozor, zvoníme opravdu jenom v éteru. Vy v tu chvíli musíte doběhnout ke dveřím do 30 vteřin. Pokud ty dveře otevřete, dostanete prachy. Každý den startujeme na 5 000. Pokud to náhodou ten dotyčný nezvládne, neotevře, nebude tam, navyšujeme o 1 000 korun. No takhle se nám to v tom banku bude pěkně nabalovat. Na závěr budeme hrát o finálovou částku 50 000 korun. Stojí to za to? Rozhodně ano. Je úplně na vás, jaký místo zaregistrujete a kde v 7.10 trávíte čas. Může to být dům, byt nebo vaše práce. Otevřít může klidně tchyně, je nám to fuk. Hlavně, aby se dveře otevřely. Takhle nic nečekejte, registrujte se na hitradio.cz. Startujeme příští pondělí. Hitradio.

0: John Legend, All of Me. Jste s Hit Rádiem, krásné odpoledne. No, mimochodem, nejen první třída nebo mateřská školka, ale taky začínají podzimní termíny státních maturitních zkoušek. A víme, jak se říká, někdo září, někdo v září. Tak prosím vás, vy, co vás to čeká, případně rodičové, vaše děti, který to čeká, jo, tak držíme pěsti, ať za září, v září, to by šlo. Hlavně žádný stres. Radši ty nejlepší hity, ano, za chvilku s námi Daša nebo Nickelback.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
11: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Daša a Austin v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Pink nebo David Kushner, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na dálnici D8 mezi 68. a 52. kilometrem směr na Prahu bude u Krajnice probíhat údržba zeleně a stejně tak na průjezdu mostem směrem na Chomutov i tam údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
8: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
9: To jakoby dojímá.
8: A hvězdná porota.
10: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
8: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle Cermatu se k němu přihlásilo zhruba 7200 žáků. Celkem půjde ke státním maturitám na podzim méně studentů než loni, a to 10,5 tisíce. Pro většinu se jedná o opravný nebo náhradní termín. Motoristům se nelíbí schodek rozpočtu. Jejich šéf Petr Macinka chce o možném snížení částky 389 miliard korun ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Řekl to ráno před odletem na Slovensko.
13: Já se opravdu obávám, že pokud se nezhodneme na aspoň části tedy z těchto našich návrhů, tak motoristé budou mít opravdu velký problém ten rozpočet podpořit. Ale chci ukázat naléhavost té situace, že takto opravdu nemůžeme postupovat dál a bez nějakých výrazných změn. Jednak chceme ještě snížit ten schodek rozpočtu z těch 389 miliard pro rok 2027.
12: Schodek kritizuje i vládní SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura řekl, že bude prosazovat zastavení všech dávek cizincům, včetně ukrajinských uprchlíků, a to i navzdory Evropské unii. Do centrální evidence psů zatím majitelé zaregistrovali bezmála 177 tisíc mazlíčků. V Česku funguje měsíc. Komora veterinárních lékařů očekává, že v evidenci by mohlo být postupně zaregistrováno až 2,5 milionu psů, což je odhad počtu všech psů chovaných v celé zemi. Za neregistrování hrozí pokuta. Teď pohled k nám.
1: Na severu Čech bude většinou polojasno, místy až skoro jasno, během dne převážně oblačno a na horách se můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů. Aquasvět v Chomutově čeká další oprava za miliony. Město tentokrát řeší střechu, přes kterou je potřeba natáhnout novou ochrannou vrstvu. Předpokládaná cena je kolem 4,5 milionu korun a práce mají trvat 9 týdnů. Zakázka je nyní ve fázi hodnocení nabídek. Dočasná oprava má vyřešit problém se střechou nad rekreační části Aquasvěta.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
1: Na severu Čech bude většinou polojasno, místy až skoro jasno, během dne převážně oblačno a na horách se můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů.
0: Hezké odpoledne, s vámi Kateřina Pechová, 3 minuty po 14. hodině a další porce těch nejlepších hitů. Do uší právě teď Pink a Hun.

Tohle je Pink, posloucháte Hit Radio 7 minut po 14. A jdeme na to. Pravda nebo bullshit? To je opět na vás. A jsem zvědavá, jestli se u téhle věci shodnem nebo ne. Protože, pozor, vědci říkají, více domácích úkolů automaticky neznamená lepší výsledky. Ano, dokonce proběhla metaanalýza 30 let výzkumu a ta zjistila pouze malinkatou pozitivní souvislost mezi domácími úkoly a výsledky z matematiky a přírodních věd. No a efekt se navíc lišil podle věku, nebyl vůbec stejně silný u všech skupin žáků. Takže otázka na vás. Kdybyste mohli domácí úkoly úplně zrušit, udělali byste to? Pište 777-937-777. Kdo hlasuje pro zrušení úkolů a kdo naopak proti němu? Pište, já posílám další hity. Za chvilku jsou tu Regard a právě teď David Kushner a Daylight.

Rigard v éteru Hit Rádia. Pravda nebo bullshit, řešíme, jestli zachovat nebo zrušit domácí úkoly. Takhle my to asi neovlivníme, ale můžeme si o tom popovídat, že jo. Míša píše, že je proti zrušení, že to za ní učí děti kromě jiného, že jsou nějaké povinnosti a úkoly, které se musí plnit. Když se to nenaučí ve škole, budou v práci trpět oni i jejich šéfové. Nějaké domácí úkoly máme celý život, takže rozhodně nechat. To je hrozně jako racionální postoj, Míčo. Jo, nevím, jestli prostě s tím můžu rezonovat, protože potom, prosím vás, píšou přímo zástupci těch, kteří ty domácí úkoly musí dělat. Jo, píše Mikuláš, zrušil bych to! Chápu, Mikuláši, chápu. Myslím, že Mikuláš má za sebou první školní den dneska, nebo teda ne v první třídě, ale víte, jak to myslím. No a Amálie, která...

teď nastupuje do devítky, píše: ano, chci zrušit úkoly. Dokonce připojila plačící smajlíky. Já nevím, možná bychom se nad tím měli zamyslet. Pište dál na 777-937-777, nechat nebo zrušit domácí úkoly. Další hity k tomu, tohle jsou Linkin Park.

0: Cheap Thrills asi a posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Řekla bych je často rozseknout, ale to vypadá, že tohle nerozseknem, kamarádi. Bullshit nebo pravda? A řešíme, jestli zrušit domácí úkoly nebo ne. Protože pravdou zůstává, že co se týče nějakého zlepšení opravdu výkonu, tak to se nepotvrdilo. Jo, jasně, zopakujou si tu látku, kterou probírali, ale pojďme si říct, který dítě dává pozor u toho, když dělá domácí úkol. No nic, píšete. Sonja píše, já bych úkoly nerušila. S nima si děti opakují, co ve výuce brali, a tím pádem se nemusí tak dlouho doma ještě učit. No, to je právě otázka, jestli tohle opravdu zabírá. Jo, nejsem si úplně jistá. Píše Zuzka, úkoly bych zrušila. Sice jsem generace, když jsme domácí úkoly měli povinné a někdy až moc, ale myslím si, že to, co se naučí ve škole, dostatečně stačí. A pak ty děti budou třeba rády chodit do školy. Nesošklivíme jim to. No, to si myslím taky. Hele, pojďme se shodnout na tom, že se neshodneme. Pravděpodobně to stejně moc neovlivníme. Budeme doufat, že jednou třeba přijde bezúkolový období. Protože takhle, pojďme si říct, že nejvíc z těch úkolů stejně děláte s dětma vy. Tak držím pěsti, ať vám to i letos jde od ruky. Ano, je čas zopakovat malou a velkou násobilku. K tomu další hity za chvilku Lady Gaga nebo Činasky.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Klikni!
4: Mironet! Nová dvojka Ashoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Když život prudce zastaví.
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, oni musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
9: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
3: Už bude se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
2: No tak dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Just Dance a Lady Gaga jste s Hitrádiem, hezké odpoledne. Já mimochodem, dneska startuje meteorologický podzim. Jo, takhle. Léto má tady být ještě třeba 3 týdny. Navíc víme, jak vypadá teďkon poslední roky, že třeba ještě v říjnu, jo, to bude úplně v pohodě, ale zároveň meteorologové už nám technicky říkají, zbalte plavky. Což je takový zvláštní, jo, protože venku budou ještě 30 a my bychom si měli vzít vlněný ponožky. No ne, ne, ne, ne, ne, nenechte se tím vůbec ovlivnit, prosím vás, jo. Ačkoliv ten ranní vzduch, jestli jste dneska tak jako nasáli ten vzduch, myslím samozřejmě, tak jo, už je v tom lehce cítit to, že to září, jo, že pomalu ty stromy možná, oni se teda zazelenat pořádně letos ani nestihli, ale to nevadí, tak... Nechám na vás, ale podle mě ještě ty plavky neschovávejte. Já se obávám, že se ještě zapotíme dost. Teď už malý teasing na večerní Hit Radio Classic, tohle jsou Spooks.

0: Miles Schmidt s námi v éteru Hitrádia. Díky, že trávíte svoje první září s námi. Za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože?
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla na Hitrádiu Nord Music.
2: Ne spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský.
1: Hitrádio Nord Music. Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
7: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firma na zážitky
13: CZ.
1: Hit Radio.

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor v Roudnici nad Labem, v ulici Za Humny. Nabouralo tady nákladní vozidlo do plotu, takže opatrně. A bacha taky v centru Litoměřic na Mírovém náměstí. Tady bourala dvě osobní auta. Provoz je tam částečně omezený, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 108 810.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zimanová, je 15 hodin. Státní rozpočet skončil ke konci srpna ve schodku 186 miliard korun. Meziročně je deficit vyšší o 20,8 miliardy korun. Oznámilo to v úterý ministerstvo financí. Za celý letošní rok přitom stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Španělský král Filip VI. By mohl navštívit Seltu. Důvodem je podpora tamních obyvatel po hromadném příchodu migrantů na konci července. Návštěva by nejspíš vyvolala protesty Maroka, které si Ceutu společně s dalším španělským městem na africkém kontinentu Melillou nárokuje. Píší o tom dnes španělská média. Na kanadském jezeře Williston se koncem července objevil neobvyklý plovoucí ostrov. Místní obyvatel Rocky Avery ho natočil a jeho výskyt následně potvrdili také satelitní snímky. Ostrov ale během několika dní zmizel. Na konci srpna ho Avery znovu objevil, tentokrát na jiném místě. A závěrem sport. Tereza Valentová odstoupila před dnešním zápasem prvního kola US Open. 19-letou Češku trápí podle tenis formu kyčel. V soutěži je nahradila Lotyška Daria Semenista, která se utká s 24. nasazenou Rakušankou Anastazií Potapovovou. Valentová loni na US Open postoupila do druhého kola.
8: Úterý na severu Čech na obloze chvilku mraky, chvilku sluníčko a na teploměrech 22 až 25. No a jak bude dál? Na zítřek je předpověď prakticky stejná, to znamená opět většinou oblačná obloha, jenom ojediněle může někde sprchnout. No a středeční teploty 23 až 26.
1: Hit Radio Nord Music.
0: A možná nejsme nejostřejší tušky v finále, ale za to vás provedeme tím prvním školním odpolednem. Krásné první zářijové úterý vám na severu Čech přeje Káťa Haplová
8: a Kamil Bílský. Venku dětí jako smetí, už to vypuklo. Každopádně pro dnešek je ten školní blázinec za váma a ten rádiovej právě začíná.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: zářijové odpoledne, s vámi odpolední show Padla. Taky Nelly Furtado, Say It Right na Hit Radio North Music. Přejeme pohodový úterý.
1: Jo, pohodový, jo.
0: Yeah.
1: To je začátek školního roku jako víno. Přátelé, první školní den na mě zaútočil školák dveřma.
0: Jak to?
1: Start školního roku, lepší sis nemohla přát.
0: Jako no, korálek.
1: Klasický ranní chaos, samozřejmě stejně tak jako všichni ostatní dospěláci, co mají doma ještě děti školou povinný, jsem i já dneska nased se svojí mladší dcerou do auta a vesem jí do školy. Mm-hmm. S tím, že tam na ní počkám, protože každý měl dneska jenom tu jednu hodinu, jasně, že jo, a pak se zase děti vraceli domů, takže přijel jsem před školy. Mm-hmm. S tím, že tam na ní počkám, protože každý měl dneska jenom tu jednu hodinu, jasně, že jo, a pak se zase děti vraceli domů, takže přijel jsem před školu, zaparkoval, vzal jsem si

0: No a evidentně jedna maminka, která taky přivezla svoji dceru, zastavila přímo za mým autem.
1: No.
0: A dcera jak chtěla rychle vyskočit, aby nezdržovala provoz, tak otevřela dveře svého auta a narvala to s nima přímo do zadního světla mého auta. Co jsem ještě v tu chvíli netušil. Já slyšel jenom tu ránu. No nic, dítě vyskočilo, zamávalo, šlo do školy, maminka odjela, já si dál venčím psa a když se vrátím ke svému autu, abych psa naložil, že budem za chvilku taky odjíždět, tak najednou vidím, že na zadním světle mýho auta je šlinc jako kráva. Říkám, aha, tak ta rána bylo moje auto.
1: Ježiši Maria.
0: Tak se jdu podívat dopředu, jestli čistě náhodou maminku nenapadlo auto dát někam stranou, utrhnout lísteček s telefonním číslem a napsat pardon, stalo se, tady je moje telefonní číslo, nezlobte se.
1: No,
0: no nenapadlo.
1: Nenapadlo.
0: Nenapadlo. Takže jsem vyzvedl svoji dceru, všichni jsme přijeli domů a od té chvíle jsem nakvakvakvašenej.
1: Takže moment, tak takhle teda ne, takhle my to tady rozhodně nenecháme. Jméno, ulice?
0: Jméno ulice základní školy. Školní, samozřejmě, když je to u školy.
1: Ano.
0: Základní škola Vojnovičova Ústí nad Labem.
1: Vojnovičova Ústí
0: nad Labem. A víc
1: nad Labem.
0: Nevím.
1: Výborně, takže prosím vás, základní škola Vojnovičova Ústí nad Labem ve školní ulici. Kdo z vás, kolik to bylo hodin?
0: Tak 7.40.
1: Takže kdo z vás kolem 7.40 až 8.00, aby jsme nežrali, projížděl okolo, viděl to, byl svědkem očitým a ví jméno maminky, nebo jestli nás poslouchá zmíněná maminka.
0: Ty tak chceš linčovat, ne?
1: Já jí zlinču na pranýř s ní.
0: No tak počkej, ne. To musíš přitvrdit. Maminko, my jsme vás viděli. My to máme natočený.
1: My máme kamerový záznam, ano.
0: Takže večer, až se vaše rodina sejde domů, tak napíšete s dítětem omluvenku a zítra přinese dcera do školy omluvenku. Dobrý den, paní učitelko, moc se omluvám, že jsem panu Bílskému roztřískala světlo od auta. Jinak, po škole.
1: A pytlík bonbonu k tomu, děkujeme.

0: These beautiful things.
1: Benson Boone a Beautiful Things. A ve čtvrt na čtyři pryč, první zářijové odpoledne na Hit Radio Nord Music. S vámi odpolední show Padla. Krásný odpoledne.
2: Já myslím, že 1. září už jsme probrali snad úplně všechny, to znamená školáky, jejich rodiče, učitele, ano. No prostě každýho, kdo se školou souvisí, ale pozor, na jednu skupinu jsme ještě zapomněli a to jsou slavní učitelé, přátelé, a právě ty dáváme teďka do placu.
1: Celebrity, který ještě předtím, než se stali skutečně slavnými, tak měli svou kariéru pedagogickou. Možná i dobře našlápnutou, to se samozřejmě dozvíme. Zkrátka dobře, máme pro vás dneska odpoledne několik celebrit, který začínali jako učitelé.
2: Uhádnete je? Jestli jo, máme pro vás i krásnou cenu, a to sice rádiovej držák na mobil do auta, což je naprosto geniální vychytávka, až zase ráno povezete děti do školy, anebo odpoledne na kroužky, tak si tam dáte buď navigaci, nebo jim tam budete pouštět písničky. Prostě držák na mobil do auta se hodí pro každého školního řidiče.
1: Tohle je prostě opravdu must have od 1. září, jak se říká. No a jdeme teda na první celebritu, na první slavnou osobnost, která začínala jako učitel, jako učitelský. My vám dáme vždycky tři indicie a vy nám budete psát na WhatsApp 3739958, kdo si myslíte, že se pod těma třema indiciema skrývá.
2: Tak schválně, kdo uhádne první celebritu, do který byste asi v životě neřekli, že začínala jako učitelský.
1: Takže, napověda číslo jedna. Jeho záda jsou tak obrovská, že by se na nich dali promítat všechny jeho filmy. To je dobrý. Druhá indicie. Jeho dva nejslavnější filmy mají celkem 11 dílů.
2: To je neuvěřitelné. To byly prostě takový trháky, že byly další a další a další pokračování.
1: No a poslední indicie. Hollywood ho oslavuje celý rok, ale my pouze poslední den v roce.
2: A to už je, myslím,
1: to už je asi jasný.
2: Takže přátelé, 3739958, to je náš WhatsApp a právě tam teďka můžete psát svoje tipy, jaká slavná celebrita začínala jako učitelský. Těšíme se.
1: 3739958.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj, Dimitri, Tři sestry, Divokej Bill, Verona, Lunetic, Činasky.

0: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: sen všech žen, někdy i mužů, It's Rainy Man, Gary Halliwell a Úterní padla na Hit Radio Nord Music. Přejeme krásný odpoledne, 2 minutky po 3:30.
1: Přátelé, dnešní odpolední show dělá vlastně tečku za prvním školním dnem. Neboli všechno, co jsme dneska měli a mohli zažít, už jsme zažili. A my to uzavíráme slavnýma učitelema, který vy máte uhodnout.
0: Dávali jsme do placu 3 indicie, který by vás měli navíst na to správný jméno. Zkrátka nějaká celebrita, která začínala jako učitelský. A já ještě jednou zopakuju ty nápovědy. Jeho záda jsou tak obrovská, že by se na nich dali promítat všechny jeho filmy. Druhá indicie. Jeho 2 nejslavnější filmy mají celkem 11 dílů. A poslední indicie. Hollywood ho oslavuje celý rok. My pouze poslední den v roce.
1: Což si myslím, že byl takový záchytný bod pro ty, co náhodou po prvních 2 nápovědách nevěděli, ale přátelé, vy jste věděli. Těch správných odpovědí, které nám přišly na náš WhatsApp 377-399-958, ty bychom tady mohli přehazovat vidlema. I když?
0: Měli jsme tady, prosím vás, taky 2x Schwarzeneggera. Což jako nevím o tom, že bychom 31. prosince slavili Arnolda, ale jo, tak...
1: Sylvester Schwarzenegger.
0: No, teď už jsme to vlastně nakousli, takže kdo je ten první tajemný učitel?
1: Přátelé, je to Sylvester Stallone. Tahle ta akční hvězda, tenhle hora svalů, tenhle akční hrdina, který ho známe právě třeba z Ramba anebo Rockyho, než začal být právě slavný herec, tak se skutečně živil jako učitel, a to konkrétně učitel tělocviku.
0: Ale moment, nejenom, že učitel tělocviku. Učitel tělocviku na švýcarské internátní škole pro dívky.
1: Oh. To je sen každého učitele tělocviku.
0: To je sen každé dívky na internátní škole.
1: Tam to prostě do sebe pasovalo.
0: Ty bláho. Akorát mi řekni, jakoby já teď jo, tak nějak nechápu, jestli se stal tím učitelem ještě před tou pornokariérou nebo až po té pornokariéře.

0: Machinába. S vámi úterní padla na Hit Radio Nord Music za chvilku 3:15.
1: Krásný odpoledne všem a pevný nervy těm, co teďka vyráží do obchoďáku, protože přátelé jsou narvaný k prasnutí školákama. Jestli třeba potřebujete do 2., 3. nebo nebej bože 4. patra, tak na eskalátory zapomeňte, po nich teďka jezdí děti.
0: Jak to?
1: No to je klasika, ne? První školní den ti skončil, takže první, co i moje dcera doma oznámila, nevím, kdy přijdu, jdeme s holkama do města.
0: Jasně.
1: Jo, to znamená první poprázdninový kafíčka, ano. První poprázdninový pici k obědu a pak samozřejmě vymetat obchoďák a koukat, jaký je nový zboží po prázdninách.
0: Jasně, tak tomu naprosto rozumím. Říct si všechny letní lásky, co jsme kdo zažil, no to se dělá vždycky takhle v obchoďáku u kávičky. No.
1: Takže na eskalátor dneska nečekejte.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Maxi. V Baumaxu mají Akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
10: Tradice, která spojuje generace.
9: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
10: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
9: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
10: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
9: Zahradačech.cz.
11: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
12: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočesné.
13: Navštivte novou restauraci Kelly na hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
14: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Shakira a takovej ten výlet do zoo 1. září. 15 hodin 52 minut s vámi padla a hit Radio North Music.
1: Mimochodem, když jsme u těch zoo, nemají náhodou taky první školní den nějaký speciální akce?
0: Když máš vždycky na vysvědčení.
1: Na vysvědčení mají přece vždycky, jak je poslední školní den, kdo přinese sami jedničky, má vstup zadarmo.
0: A nebo za korunu, to je pravda.
1: Tak nemají 1. září něco podobného. Třeba kdo nepřinese nic, má vstup zadarmo.
0: Nebo kornouta, nakrmíme tím celou zoologickou. Člověče to asi nemají.
1: Přátelé, mrkněte, chce to využít každou akci. Koukám tady třeba na Ústeckou zoo, ano, 1. září. Akce jako o prázdninách. Kdo dneska přijde, uvidí krmení od rána až do večera. Tuleňů, tučňáků, gibonů, medvědů, surikat, lemur, prostě všechno, co žere, tak dneska nakrmí.
0: No tak to je mimochodem teda krásný tip na dnešní odpoledne, pokud posluchači ještě neví, co třeba s načatým dnem.
1: Tak vyražte za zvířátkama.
0: No a na cestu vám posíláme to nejlepší z našeho odpoledního playlistu. Lost Frequencies anebo Martin Garrix na Hit Radio North Music.

0: Za minutku 16. hodina, přejeme hezký odpoledne s Hitradiem Nord Music. Tohle byl Lost Frequencies Reality. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor, v Ústí nad Labem v Děčínské ulici. Máme tady nehodu dvou osobních aut, která částečně blokuje dopravu, takže dejte pozor. Stále bacha taky v Roudnici nad Labem, v ulici Za Humny, kde nabouralo nákladní auto do plotu a provoz ještě částečně omezený, a taky v centru Litoměřic na Mírovém náměstí, kde máme stále nehodu dvou osobních aut, takže i tady opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Je 16 hodin a jsou tady další krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezké odpoledne. Rozpočet ministerstva zemědělství by měl příští rok vzrůst o 829 milionů na 64,2 miliardy korun. Zemědělský svaz navýšení nepovažuje za dostatečné. Ministr zemědělství Martin Šebestián před zveřejněním návrhu hovořil o posílení vodního hospodářství, a to ze současných 3 miliard minimálně na 4 miliardy. Návrh počítá s částkou 3,5 miliardy korun. Píšou o tom novinky.cz. Británie a Belgie zaznamenaly nejteplejší léto v historii měření. Uvedla to dnes meteorologická služba Met Office. Průměrná teplota vzduchu od začátku června do konce srpna dosáhla 16,5 stupně Celsia, což je nejvíce od počátku vedení statistik v roce 1884. Za nebývalé horké dny v Británii podle úřadů mohou klimatické změny způsobené lidskou činností. V areálu rozvodny nedaleko elektrárny na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala agentura DPA. Policie uvedla, že dnes ráno zjistila poškození na jednom z elektrických vedení. Na místě jsou pyrotechnici, nebezpečí podle policie ale nehrozí. A závěrem sport. Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18 hodin. V tiskovce to právě uvedla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
12: Úterý odpoledne se nám na severu Čech opět honí po obloze mraky, ale z nich taky vykukuje sluníčko. No a na teploměrech příjemných 22 až 25 stupňů Celsia. Zítra bude těch mraků o něco víc, pozor, ojediněle může taky zítra někde sprchnout, ale jinak teploty zůstanou prakticky stejný, 23 až 26.
10: Hit Radio Nord Music.
0: Takže v celku příjemný start nového školního roku, to je jasná věc. 3 minutky po 4. hodině s vámi úterní padla na Hit Radio Nord Music Káťa Haplová a Kamil Bílský. Hezké odpoledne.
12: No a tu další 60 minutovku startuje hymna z roku 2018 ke stému výročí Československa. Ty už taky bude za chvilku 10 let. Za 100 let, právě teď.

0: minut po čtvrtý hodině. S vámi úterní padla na Hit Radio Nord Music. Tohle byly Samfeld a Jonas Blue, Crying on the Dance Floor. Přejeme parádní první zářijové odpoledne.
1: A teď světová záhada.
0: A teď, ano.
1: Záhada, na kterou si skutečně láme hlavu celý svět. Přátelé, v New Yorku řádí kanálníci a nikdo neví proč.
0: Jaký kanál?
1: Přátelé, v New Yorku řádí kanálníci a nikdo neví proč.
0: Jaký kanálníci?
1: Kanálníci, to je takový speciální.

0: zavřeli kanál a odešli. Uh-huh. Dokonce, pozor, dokonce je natočil nejenom kamerový systém, ale policie už si na něj i počíhala, uh-huh. protože i tý to vrtá hlavou, co se to jako v New Yorku děje. Chytla a neřekli to. Oni nevědí, proč v New Yorku lidi lezou do kanálu.
1: Jako, nabízí se možná první věc, nejsou to nějaký instalatéři, to se blbost, veď?
0: Instalatéři v kanále?
1: Já nevím.
0: Byl u tebe doma někdy instalatér?
1: V kanále, nebyl, no.
0: A šel do kanálu?
1: No, tam ne. No ne, takže mají
0: jsou
1: tady
0: to ty krotitele duchů. Úplně jsi mi vybavil ten film z těch 80. Víš, ta banda, jak zalezla s těma stůle, tam tak ten sliz pod jasně, zemí. Jasně. Tak třeba mají
1: taky možnost, taky možnost. Co ještě z vás napadá?
0: Zloději,
1: ano.
0: Podle mě kopou tunel do banky, ale je dlouhý, takže tam musí vlíst několikrát.
1: A nesmí to na sebe prásknout, že jo? Taky možnost, taky možnost. Mně ještě napadlo, že tam mají třeba nějakou jako pořádnou rave party, víš, nějakou jako diskotéku. Hmm. Ale proč si páčidla teda, tomu nerozumím.
0: Kanál Fest, jako jo, proč ne? Tak jako to tady ještě nemáme, tak proč nezavíst nový koníček? A nebo jsou to voliči Donalda Trumpa. Ten dělá takovou ostudu po světě, že radši chodí kanál.

0: 16 hodin 19 minut úterní padla na Hitradio North Music. Tohle byla taky jedna z nejúspěšnějších zpěvaček současné doby, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hezký odpoledne.
1: Je 1. září roku 2026, odstartoval nám nový školní rok a tak pokračuje naše odpolední soutěž Hádej slavného učitele. Neboli přeloženo do češtiny, zkuste uhodnout celebritu, kterou zná celý svět, známe ji i my, ale vůbec jsme o ní nevěděli, že začínala jako učitel.
0: A že takovejhle osobností, to byste ani nevěřili, panečku, kolik takovejhle osobností je.
1: To minul... minulou hodinu.
0: Přesně.
1: Sylvester Stallone.
0: No, to jsem teda.
1: Kdo věděl, že v 18 začínal jako tělocvikář?
0: Na internátní dívčí škole, to je, no.
1: Ale vy jste to dali. Vy jste to díky našim nápovědám uhodli tak schválně, jestli to dáte i tuhle hodinku. Tady jsou tři nápovědy. Přátelé, další celebrita, která začínala jako učitel, je asi jediná žena na světě, která donutila děti číst knížky.
0: Aha.
1: Druhá nápověda. Přestože začínala na sociálních dávkách, tak dneska má majetek v hodnotě asi 28 miliard korun. A třetí, to je opět taková ta záchytná, po který bude vědět každej. Tahle celebrita vymyslela nový sport, při kterým lidi běhají s koštětem mezi nohama.
0: Jasně, už je nám to všem asi opravdu jasný, takže pokud i vy právě teď víte, díky našim nápovědám, jakou celebritu jsme tady do těch indicí ukryli, tak nám dejte vědět na WhatsApp 377-39-958, která slavná osobnost začínala jako učitelka.
1: Co to je za úču?
0: Co je to za úču tohleto?
1: 377-39-958, čekáme na vaše tipy.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
10: Když život prudce zastaví...
11: Zase jsem jí našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
13: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centrálu.
14: Hitradio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: teda tohle bylo hodně toužebný, hodně prosebný. Luis Capaldi, Survive. A máme půl pátý s vámi úterní padla na Hit Radio Nord Music.
1: Krásný odpoledne a to všem, co nejenom poslouchají, ale co s náma i vysílají na WhatsAppu 37 39 58. Před chvilkou jsme dali do placu další celebritu a vy jste jí měli poznat, kdo to je, kdo kdysi začínal jako učitel.
0: Protože celý dnešní odpolední vysílání právě hledáme celebrity, který začínali původně jako kantoři, jako učitele, takže ta druhá osoba dnešního vysílání, tam jsme taky měli nějaký indicie.
1: No je, a vy jste hádali a zase přišlo teda spousta správných odpovědí, tak snad se nebudete zlobit, že všem volat nemůžem, ale tentokrát jsme zkusili vytočit třeba Radku z Ústí. Měla by být na drátě. Radko, krásný odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
1: Tak Radko, když připomenu tři indicie, ta první zněla, je to asi jediná žena na světě, která donutila děti číst knížky. Druhá indicie byla, začínala na sociálních dávkách a dneska má její majetek hodnotu asi 28 miliard korun. A třetí nápověda, vymyslela úplně nový sport, při kterým lidi běhají s koštětem mezi nohama. Tak co to je za celebritu, Radko?
2: Tak je to spisovatelka J.K. Rowlingová.
0: Je to ona!
1: Je to venku. Radko, řekla by si do Rowlingový, že to byla Úča?
2: Ne.
1: Ne.
0: Já taky ne. Já jsem to vůbec netušila.
1: A já zrovna bych řekl, že jo, spisovatelka má přece minimálně k češtině nebo k literatuře, takhle asi blízko. A konkrétně teda J.K. Rowlingová začínala jako učitelka angličtiny.
0: No tak to dává smysl v tom případě teda.
1: Takže angličtinářka, která chudá chodila pro sociální dávky, aby se uživila.
0: No.
1: A pak napíše nějakýho Potra a je z toho 28 miliard.
0: A je z toho přesně. Radko, máš taky Harryho Potra ve svý knihovně, třeba pro děti?
2: No, spíš jsem koukala na filmy a na seriál.
1: Jasně. A máš vůbec nějaký děti nebo školáky dokonce, který taky dneska zažili první školní den?
2: Školáka máme, ale na střední škole a jinak můj syn, ten už je dospělej, tak ten už nechodí do školy.
1: A toho na střední školu si vedla ráno do školy za ruku?
2: Ne, nevedla.
1: Nechtěl, že jo, nechtěl. Mami, prosím tě, hlavně nechoď za mnou.
0: Dej mi ještě pusu po sebe.
1: Jo, chápem,
0: všichni to známe.
1: Tak jo, Radko, gratulujem ke správné odpovědi a hlavně děkujem, že vysíláš z odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.

0: 3:45, úterní hit Radio North Music. A prvozářijové moto je to Ava Max. Jaký je schválně takový jako moto 1. září?
1: Voprus. Aspoň teda, když jsem se ptal ráno doma svých dětí, jaký mají moto 1. září.
0: Já myslím jako hola hola, škola volá.
1: Ne, takhle ne. Se u nás teda neuchal.
0: Voprus, jo.
1: Voprus.
0: Tak
1: a už je tady zase ten voprus.
0: Tak my vám ten dnešní voprus uděláme trošku peprnější, kamarádi, protože i dneska od 18 hodin se můžete těšit na ty nejlepší hity uplynulých dekád. A my jsme vybrali dneska pár hitů, který doprovázeli nás, když jsme šli do školy.
1: Přesně, když jsme měli ještě aktovky na zádech, tak se hrálo třeba tohle. Man, I feel like a woman. Shania Twain jako příklad legendární hitu, na který se můžete těšit dneska večer.
0: Je pravda, že leopardní oblečky jsme si dovolili až v 9 nosit do školy. Ale třeba následující kapela, tu jsme taky poslouchali cestou.
1: A to byla konkurence.
0: Mm-hmm.
1: To měly naše spolužačky doma na zdi na plakátech.
0: A ve Walkmanu mohli znít třeba taky Fun Factory. Kamaráde.
1: Tak to je jenom ochutnávka toho, na co se můžete zase těšit od 18 hodin na Hit Radio North Music. Legendární hity, legendární pecky, zkrátka dobře, bomby, kudly, díky, který se hrály, když ještě my jsme chodili do školy.
0: Tak poslouchejte i dnešní Hit Radio Classic.
2: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionorthmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespadne, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio North Music.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Gota Kimbra, Somebody That I Used To Know. Mimochodem, vždycky, když to slyším, tak mám pocit, že mojí mamce zvoní telefon. Že ona má tohle jako vyzvánění. Leta letoucí. A jediný člověk, který vždycky jako nejčastěji volá, tak je samozřejmě táta. Takže já už toho mám takový ta.
1: Máš to v hlavě. Mám, no vidíš, a teď jí to zvonilo 4 minuty a nezvedla to.
0: Taky umí samozřejmě, každá naše maminka.
1: Tak to byl tvůj pocit, vidíš, a ve mně to vzbudilo nostalgii. Mm-hmm. Já mám teďka nostalgickou, protože ta melodie úplně sváděla k tomu zavřít oči a zamyslet se nad tím prvním školním dnem a vlastně si uvědomit, že my tady furt meleme ty rodiče, ty školáky, ty první a tak dále. A úplně zapomínáme na to, že ode dneška jsou taky třeba rodiče, který museli svoje dítě odvíst na intr. A možná už do konce života s tím dítětem nebudou nikdy bydlet. Což je příklad našeho správaře Roberta Gajderoviče. Jehož syn nastoupil dneska na intr v Praze. On tam bude studovat. Bůh ví, jestli bude mít čas jezdit za rodičema o víkendu domů. Jasně. Až tam pozná nějaký kámoše. Až tam vystuduje. Třeba se tam najde práci. Třeba tam bude bydlet. Třeba už se prostě nikdy nevrátí domů.
0: Do toho pokojíčku. To je pravda.
1: Já mám úplně husinu z toho, když jsem to Roberta slyšel dneska dopoledne vyprávět, tak jsem si říkal, Ježišmarja, no. Až mi tohle řeknou moje dcery, tak ahoj.
0: My jdem na intr. Ty bláho, no jako z Prahy do Teplic na sídliště se mu asi chtít nebude, no, klukovi. Ty bláho, no tak myslíme samozřejmě i na vás, milí rodičové, který to právě teď třeba oplakáváte, máte to těžký, jsme v tom s váma. Chceš kapesník?
1: Ne, já už nechci říct nic. Mě to prostě dojalo.

0: Damiano David nás na Hitrádiu Nord Music doprovodil do 17. hodiny. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor, na Lounsku v Cítolibech na místní cestě vysypaný sklo. D8, 41,5 km ve směru do Ústí nad Labem, tady stojí porouchaný auto. Na Lounsku mezi Hrobčicema a obcí Kozly u odbočky na Měrunice bouralo osobní auto do příkopu, s opatrností projedete Kyvadlově. Nehodu dvou osobních aut řešíme na Litoměřicku v Želetické ulici u křižovatky s Mlékojeckou a stále ještě pozor v Ústí v Děčínské ulici, kde máme u fotbalového hřiště Svádov další nehodu. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Krásné úterní odpoledne od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty, podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud. Ten vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal 3-milionový peněžitý trest. Do Česka se už vrátily oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku s hašením požáru v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu už nepotřebuje. První stroj podle něj odletěl ze Srbska už v sobotu a druhý přistál na přerovském letiště dnes odpoledne. V zemi postižené lesními požáry provedly 88 zhozů vody. Většina Američanů nesouhlasí s novými cly na kanadské zboží, která minulý týden zavedl prezident Donald Trump. Podle průzkumu Ipsos pro Reuters odmítají také jeho rozhodnutí přejmenovat Ontarijské jezero na americké. No a do Leverkusenu se po 3 letech vrací francouzský fotbalista Moussa Diaby. 27-letý křídelník v Bayernu podepsal 5-letou smlouvu. Klub, za který hraje český útočník Patrik Šik, přestupní částku nezveřejnil. Podle médií činí ale 30 milionů eur. To je v přepočtu okolo 725 milionů korun.
7: Chvilku sluníčko, chvilku mraky, tak takhle nějak vypadalo úterý na severu Čech a teploty příjemný mezi 22 až 25. Podle meteorologů pak bude zítřek podobnej, i když toho sluníčka bude míň, naopak těch mraků trošku víc a pozor, ojediněle může zítra i někde sprchnout. Jinak teploty stejný, 23 až 26 stupňů.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Tak start nového školního roku se nám minimálně po meteorologické stránce celkem vyvedl, musím říct. Ale dnešní první den už máme konečně za sebou 5 minut. Po 5. hodině s vámi padla Káťa Haplová a Kamil Bílský.
7: No a soutěžní start po prázdninách, ten se nám taky povede na Hit Radio Nord Music. Přátelé, rozdáme vám září 100 000 korun. Počkejte si na to.

0: Za chvilku 17:15. Úterní padla na Hit Radio Nord Music. Coldplay, We Pray, We Pray. A my se teda taky modlíme. Skřížený prstičky, tvoj, tvoj, tvoj, tvoj.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Prosím vás, abych to vysvětlil, Káťa na vás teďka neplivala, jo? To bylo jako pro štěstí, abyste si taky urvali aspoň nějaký peníz z té částky, kterou pro vás v září máme, a ta částka zní 100 000 korun.
0: Ano, kamarádi, už 7. září startujeme, a to samozřejmě na hodnotě 5000 korun. A to za jednu úplně jednoduchou věc, prostě v 7:10 u vás zazvoníme a vy nám otevřete. No, a to je
2: geniální.
0: To je úplně jednoduché.
2: To je geniální, za otevření dveří prachy. To je snad soutěž, která tady v historii ještě nikdy nebyla. No. A že se prašule po létě hoděj, co si budem povídat, to byly volníčka, to byly prázdniny, to byly dovolený u moře, člověk je vyždímaný jak houba.
0: Penály, kačka, aktovky, dobrá. Přesně, ale minimálně na nějakou třeba krásnou školní výbavu. Od 7. září pro vás máme tuhle skvělou soutěž, v 7:10 stačí poslouchat naší snídaně šampionů, tam se zazvoní, tam... uslyšíte to, ten zvonek, a měli byste do 30 vteřin vylíst prostě před dveře a čekat.
2: Jednoduchý jako facka. Mm. Jediný, co proto musíte udělat právě teď, pokud jste to ještě neudělali, je zaregistrovat se do soutěže, aby jsme o vás věděli, že s náma hrajete. Takže prosím vás, registraci uděláte na našem webu www.hitradionordmusic.cz. Víc nic. Pak už jenom počkejte na 7. září a jdem si hrát.
0: Ano, nejlepší ranní překvapení, který pro vás můžeme mít.
2: Mimochodem, kdyby na vás někdo zvonil dvakrát, to nejsme my, to je pošťák.

0: klasika, jejich půlnoc, 17 hodin 19 minut na úterním hitrádiu Nord Music. S vámi odpolední show Padla. Přejeme krásný 1. září. Tak.
1: A jdem si naposledy hrát. Dneska si celý den hrajeme, protože dneska je první školní den, takže už jsme tady rozebrali učitele, už jsme tady rozebrali prvňáčky, už jsme tady taky rozebrali jejich rodiče a poslední, kteří zbyli na nás, jsou slavní učitelé, přátelé, celebrity, zkrátka dobře osobnosti, který zná celý svět, ale vůbec nikdo netuší, že začínali právě jako kantoři.
0: Přesně. Už jsme tady měli Sylvestra Stalloneho, který začínal jako tělocvikář na internátní škole pro dívky. Taky jsme měli Úču, kterou by možná chtěl asi každý z nás na literaturu, a to je J.K. Rowling, autorka Harryho Pottera. No a teď nás čeká poslední celebrita a opět dáme do placu 3 nápovědy. Takže první indicie. Tenhle učitel začínal u hudební policie.
1: Co to je? Hudební policie?
0: No, někomu modří vědí, modří už vědí.
1: Červený ještě ne, dej další nápovědu.
0: Druhá indicie, strašně rád nosil svůj černožlutý pruhovaný svetr. A třetí nápověda, v občance by mohl mít místo fotky žihadlo.
1: No, tak třetí nápovědy jsou vždycky záchytný.
0: Takže takhle to vypadá s naší třetí celebritou a poslední celebritou, kterou jsme dneska vybrali a o který jsme možná netušili, že začínala taky jako učitel.
1: Tak kdo tuhle celebritu uhodne? Kdo ví, co to je za učitele? Začínal u hudební policie, rád nosil černožlutej svetr a místo fotky by mohl mít klidně žihadlo, protože ho takhle každý zná. Kdo ví, může začít psát svoje tipy na náš WhatsApp 37 39 958. No, uvidíme, jestli to uhádnete nebo ne.
0: 37 39 958.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějí. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: 6. první zářijové odpoledne. Avicii je s váma taky na vlnách Hit Radio a Nord Music a s vámi odpolední show padla.
1: Hlavně, ale s váma jsme tu dnešní show začínali, takže s váma se s ní řítíme i do cíle. Na telefonu by s náma měl být teďka Standa z Litvínova, který ho zdravíme. Krásný odpoledne, Stando, ahoj.
0: Ahoj.
2: Krásný odpoledne všem, ahoj.
1: Stando, my děkujeme, že i ty jsi se dneska zapojil do naší školní soutěže Hádej slavného učitele. My jsme dali před chvilkou 3 nápovědy do placu, opět přišla hromada odpovědí na náš WhatsApp a vylosovali jsme zrovna tebe, tak pojďme připomenout 3 nápovědy.
0: Tak, Stando, ještě jednou poslouchej pozorně. Tenhle učitel začínal u hudební policie, strašně rád nosil svůj černožlutý pruhovaný svetr a třetí indicie, v občance by mohl mít místo fotky žihadlo, tak jo, kdo pak si myslí, že to je?
2: Tak já si myslím, že to mě Sting už jenom podle té první nápovědy.
1: Jasná zpráva. Je to Sting, tak. Další světová celebrita, o který jsme se dozvěděli, že začínal jako kantor. Prosím tě, vysvětli posluchačům, kdyby náhodou někdo nevěděl, co znamená nápověda hudební policie.
0: Kapela The Police.
2: Hudební policie je takový, že kritizoval ty písničky okolo. Jako, myslím, to myslím teda.
1: Káťa to tady řekla správně, byla to kapela The Police, ve který on začínal. Ale je hezký, že ty jsi tak to taky vysvětlil po svým.
0: To je taky.
2: No, určitě.
0: Já hlavně myslím, že se Kamča ptá mě, no tak nic.
1: Vůbec, prosím tě, s tebou tady mluvím celý odpoledne, teď mám Standu, tak nás neruj.
0: Pardon, kluci.
1: Stando, co ty vůbec teďka děláš první školní odpoledne?
2: No, asi jako, nevím, každý Čech to necháme poslední chvíli, takže nakupujeme sešity.
1: Fakt jo, ty fakt řešíš školu v tuhle chvíli, jo.
2: A, ano, ano.
1: Co máš nakoupit, co vám řekli dneska ráno ve škole, že máš koupit?
2: Oni nám to řekli asi 2. července a my jsme to nechali do 1. září.
1: A je, stan, ty budeš po škole, hele.
0: To je bomba.
1: Takhle se plní domácí úkoly. A jaký sešity se vůbec teďka kupujou? Můžou být prázdní, nebo mají být linkovaný, anebo vedou čtverečky?
2: No, já se mě chceš dostat do ještě vyšší chvíli, tak jsem zapomněl úplně všechno, které se mám koupit.
0: Doufám, že to máš někde napsaný, prosím tě, doma je nákupní seznam. 3x400.
2: Manželka má tady vedle papír a kouká na to a taky je z toho trošku vedle, takže jako každý rok, takže.
1: Prosím tě, něco kupte, psát se dá do všeho. Každopádně, Stando, ještě jednou díky, že s náma vysíláš a gratulujeme k tvému tipu, který byl správnej. I ty od nás vyhráváš, jako všichni posluchači dneska odpoledne. Držák na mobil do auta, až povezeš děti do školy anebo odpoledne na kroužky, tak ať máš kam píchnout mobil.
0: Ať se nestratíš.
2: Tak jo, díky moc.
1: Měj se hezky, ahoj.
2: Mějte se, ahoj.
0: Prosím tebe, já si vždycky říkám, na co tolik sešitů, on stačil jeden, ne? Z jedné strany máš češtinu, ze zadu dějepis.

0: Tohle je Pink, Beautiful Trauma. 17 hodin 40 minut, úterní Hit Radio Nord Music, odpolední show Padla, která se chýlí ke svému zdárnému konci. No a my jsme tady před chvilkou, jsme tak jako debatili s Kamčou, že Pink má vlastně taky už celkem jako dospívající dceru. Taky jí dneska asi čekal první školní den.
1: Myslíte si, že taky ráno sedla do auta a vezla dceru do školy, pak tam čekala 45 minut a pak zase domů?
0: No, je to dost možný. Já teda koukám, že dceři Pink, Willow Sage, je aktuálně teda 15 let, takže to už chodí asi na střední, ta Šanda.
1: Dcera Pink, hnedka zjistíme. Ano, navštěvuje střední školu, high school. A zaměřuje se na hudebně dramatický obor, takže je to High School Musical.
0: Říká, jak to je s tím jabkem?
1: Že nepadá daleko od stromu.
0: No, poreď. Ale podívej se na tohle. Cover Me in Sunshine, to byl jejich duet. Pink a její dcery Willow.
1: Je krásný vědět, že i celebrity mají stejný starosti, jako my smrtelníci.
0: To je fakt.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina, tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: A vy si na nás taky vzpomenete, že jo? Eva Farná, Mira, vzpomeneš si, Hit Radio North Music. Úterní padla a protože už se nám blíží 18. hodina, tak to znamená, že si zbalíme svých 5 švestek a dáme si poslední s Bohem.
1: Neboli první školní odpolední show v roce 2026 po prázdninách končí. My doma ukážeme žákovskou, připravíme si sváču na zejtřek a odpoledne ve 3 jsme tu zas. Tak se mějte krásně.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor stále na Lounsku mezi Hrobčicemi a Kozly u odbočky na Měrunice. Tady bouralo osobní auto do příkopu, s opatrností projedete Kyvadlově. A D8, 41. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, tady stojí porouchaný auto, tak bacha na to a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Studující rodiče mohou ode dneška čerpat novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
10: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
9: Podání je možné elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty v jednotkách miliard korun. S úsporami mají přijít sami ministři. Na konečném znění se podle ní koalice dohodne. U Turnova na Semilsku odpoledne havarovala cisterna s hořlavinou. Policie preventivně evakuovala lidi z blízké firmy a uzavřela část silnice 1/10. Nikdo nebyl zraněn, cisterna pravděpodobně převážela bionaftu. Uvedli to hasiči na síti X. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku hasit požáry v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. V zemi postižené lesními požáry provedly naše stroje na 90 schozů vody.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
9: V noci většinou jasno, polojasno, na severu výjimečně slabé přehánky. Nejnižší teploty 13 až 9, zítra zkraje dne jasná obloha, postupně ale od západu přibývání mraku, na oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů a přechodně chladnější severozápadní vítr.
11: Krásný dobrý večer, je s vámi Lea, úterý 1. září, nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Tak ten úterní večer, to 1. září, startujeme právě teď. Tak volume doprava, doufám, že už máte padla a jdeme na to.

Krásný dobrý večer. Tohle vám taky hrajeme. Nejlepší osmdesátky, devadesátky až po milénium. To je vaše oblíbené Hit Radio Klasik. Jinak tomu nebude ani tak za chviličku Anaka, anebo tahle skvělá pecka. Ain't no sunshine. Ej, úterý večer, 1. září a vy posloucháte Hit Radio.

Zavírám oči. 2 minutky po 6:45. Napište mi na 777 937 777, kdo nás právě posloucháte, komu začíná.

0: Na třeba noční šichta, kdo z vás jedete v autě, máte padla, doma už jste odpočíváte, anebo chystáte, já nevím, takové ty povinné potřeby na zítřek pro vaše ratolesti, které jdou do školy. Jo, jo, jo. Můj syn šel dneska poprvý na střední, bylo to skvělý, mě vlastně taky začala škola, protože jsem ještě pedagog na konzervatoři, takže jsem se těšila strašně moc, tak třeba to někdo máte podobný, tak všem učitelům taky držím palce. Pevný nervy, budeme to potřebovat. Každopádně za chviličku. Alphaville, anebo Is It Love? Miluju ten song 24/7, tak si na to počkejte.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Louka v Nejtku na Karlovarsku za 840 tisíc, garáž v Klášterci nad Ohří za 1 121 tisíc, pozemek k bydlení v Kamenici nad Lipou na Pelgřimovsku za 2 399 tisíc, zemědělská usedlost v Krásném dvoře na Lounsku za 2 421 tisíc a rodinný dům v Sebranicích na Blanensku za 6 448 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cudzoměstě, Jana Kirchner, hezký dobrý večer, 5 minutek po 6:30, úterý 1. září 2026. Doufám, že jste to dneska všichni přežili ve zdraví, i ty naše školáky, protože začala škola. Každopádně my vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium, tak za chvilčku Roxette, nebo taky Šalom otázky, a nebo Erasure a spousty dalších skvělých hitů. Tak nikam neodcházejte, buďte s námi a díky, že nás posloucháte. Hezký večer.
1: Hit Radio Nerd Music.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personální@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Pamatujete si?
3: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
3: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
4: 12. září, Johan V. Třebívlice.
3: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
5: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea, až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší, 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

lidi, připoutejte se, jestli vám dneska chybí trošku energie, trošku dramatu a hlavně pořádná dávka gimme, gimme, gimme. Tak jste právě totiž dorazili na správnou frekvenci našeho hitrádia. Tohle je hit, u kterého se prostě nedá jen tak sedět, takže sluchátka hlasitě i starosti na chvíli můžete zahodit za hlavu a jdeme na to. Co takhle 80s, 80s, 90s až po milénium hrajeme právě teď.

Posloucháte Hit Radio, je úterý večer, máme 1. září 2026, nový měsíc, nový školní rok, nové začátky, nové zážitky a možná i trošku nostalgie po létě.

0: Ale dneska, prosím vás, žádný stres, všechno hoďte za hlavu, protože tenhle večer je náš, tak si ho užijte, usmějte se a nechte se unášet na vlnách těch krásných písní a melodií. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio North Music. Tradice, která zakořenila.
2: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
1: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
2: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
1: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
2: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

Tak co, Coco Jumbo od mistra prezidenta je za námi z éteru Hit Rádia, tak se přiznejte, kdo si u toho aspoň trošku zatancoval, co? Zaspíval, ať už doma, na židli, v práci, nebo v autě, po cestě z práce domů. A teď trošku, pro vás jiná energie, ale pořád pořádná dávka skvělého popu. Co takhle Dido a White Flag, jo? Taková pohodička takhle večer. Tak zůstaňte s námi, úterní večer pokračuje dál.

0: Hit Radio s vámi, taky Lea, krásný dobrý večer. A teď trošku mám tady pro vás songové terapie. Na ten úterek, jo? East 17, skvělý. ATB, a nebo, když byl dnešek náročný, 1. září trošku bolelo, co si budem, a zítra už nás zase čeká budík, hlavně ty školáky, tak přesně song, který bude za chviličku pro vás. Journey a nesmrtelné Don't Stop Believing. Tak to si dáme pro vás všechny, ať máte ten úterní večer o něco pohodovější a takovej příjemnější, jo? A nepřestávejte věřit v to, co věří.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky.cz.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea. Až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší. 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer a po pořádné dávce energie Chaka Khan teď trošku zvolníme, protože před námi je miláček španělských hřebeček Enrique Iglesias a jeho Hero. Tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo je dneska váš hrdina, což to znamená v překladu, nebo třeba jen někoho, kdo vám zachránil poslední kousek čokolády, tak tenhle song je právě pro vás.
1: Would you take?

0: Posloucháte Hit Radio s vámi Lea, krásný dobrý úterní večer. Za chviličku Modern Talking. Jo, to si dáme, na to si můžeme trsnout, zaspívat si, nebo taky Shania Twain a oblíbený song Man I Feel Like a Woman, a nebo si dáme taky Marky Mark a Prince. Co vy na to? Jo? Tak tohle všechno za chviličku, buďte s námi.
1: Hit Radio North Music. Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
1: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
1: 12. září, Johan V. Třebíblice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

večer, teď trošku české hudební nostalgie. Helenka Zeťová a její nezaměnitelný hlas. Tak na chviličku zpomalíme, zavzpomínáme a necháme hudbu, ať udělá takové to svoje kouzlo. Tohle je Helena Zeťová, Impossible, a my vzpomínáme s láskou, protože Helča tady neskutečně chybí. Tak jdeme na to.

0: My vám hrajeme jenom to nejlepší, 80-ky, 90-ky po milénium, ale já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit, ale ještě než odejdu, tak do 21. hodiny, co takhle Worlds Apart, výborná chlapecká skupina 90. let, anebo Shakira, taky Fun Factory, tohle všechno ještě ode mě pro vás, popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud možno hezký příjemný večer a zítra do toho nového dne. Pravou nohou a s naší snídaní šampionů. Čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Nord Music. Hit Radio. Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Radio.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Nord Music.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.